0: taky možný.
1: Určitě se vletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manželku.
0: To ona se tak bojí letět v letadle.
1: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
0: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy.
1: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle, víte.
0: No takže jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
1: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně k odnavyknutí, pane Škrundle.
0: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
1: Já bych se dal rozvíct, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
0: A prosím vás, na co, pane Leibl?
1: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
0: Krána krále, a proč, pane Leibl?
1: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace,
0: a
1: víte,
0: je. No tak...
2: Jsme na vlně bezpečí.

0: Noc s hvězdou.
1: Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí.

Hele, kde kluci v duchu si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj, a trápení jsou

0: Noc plná hvězd.
1: Tému hromadu roku, co v jedné dědině měli divadelnickou partiu zvanou Spolek Opona. Tento teatr byl dlouho pohromadě a vnášal do duši místního publika vysokou kulturu. Jak se jim ale vdala Subreta Kača Obdržálková, to se rozpadli. Hrávali skoro každých 14 dní při vyprodané hospodě a měli taký repertoár, jak říkal režisér Cyril Hřebík, že se mu nemohla rovnat ani italiánská opera. Dávali samé dobré kuse, které tahli a krev na vidlách drcla loktě Mokredenc, vražda mladé dívky v Jazelině, králík zežral Vix, obrátil se až v hrobě a detektívka Tajemný výbuch pod peřinu byly hry, kterých byl autorem místní kostelník Matěj Zhašák. V operetě Pásla volí Ustodoli měl s ohromným úspěchem solo na buben Kovář Obrůčka. Lidé řvali ostupné ještě měsíc potem. Jednou po dlouhém bubnování, jak kdyby Zulukavři vyhlašovali válku, policaj Šabla důležito oznamoval.
2: Na vědomost se dává, aby občanstvo v hojném počtu navštívilo představení, které se pořádá na oslavu zlaté svatby našeho milovaného pana starosty. Hraje se tragédia Škrk do lži a co se vybere, bude na zakoupení obecního kozla, protože potom starému už nic není. Doňděte všetci, abyste uctili zásluhy a památku našeho milovaného pana starosty. Bum, bum.
1: Nehleteně do huby osle, to patřilo dětskám, které kolem policajta poskakovali. A koktavý Matuš Pleskačka dodal.
3: Zakazuje se do potoka dělat svinstvo. Starosta se budou koupat a zásluhy obec mají. To je vidět na jejich břuchu. Narůstlým podádný mozol.
1: Byl to najisto hlas lidu, o kterém by se mohlo uvažovat, ale protože se slúbilo jídlo, pití a tancovačka, tož hojný počet občanstva byl při divadle taký, že každý fučal, jak hus v třetím týdni krmení. Harvaník Francek Píšťala zahájil představení proslovem, v kterém pana starostu vynesl až do nebe. Mlel furt dokola o jeho zásluhách, o kterých v dědině nikdo nic nevěděl a nakonec mu popřál lehké odpočinutí, ať je mu zem lehká. To se mu aj chudákovi připlétlo do řeči, lebo den předtím mluvil na pohřebě. Pán starosta v naškrobené košuli a v novém lajbli se uklonili, poděkovali a divadlo začalo. Sotva se zvýhla opona, spadl padací most, který měl ale podle režie spadnout až na konci třetího jednání. V půlce prvního jednání ostalo pódium prázdné. Vtem tam vletěla princezna Esmeralda, zapiskotala. Princu Izidore, ty jsi tady? Izidor to nějak poplétl, lebo odešel spíš a to se ozvalo za kulisama. Ne, už jsem odešel. Aby neměla princezna na jevišti dlouhou chvílu, tož už šel princ přivítat. Měl na sobě brnění, které na něm hrkalo, jak když dva kostlivci zápasí u naplechovej střeše. Esmeralda mu s bečem padla do náručí a Izidori zašuškal do ucha. Kruci, kačo, nebež opravdy, lebo ně brnění zrezaví a budem to muset zaplatit. Roztůžení se obtůrali pod dubem a do jejich lásky měl Čuka Slaví, kterého dělal pastýřů Janek. Nedočkavo žmůlal v hubě plechového Slavíka a čekal na znamení režiséra. Už zahlédl mávnučí ruku, ale pískl jenom jednu, lebo stačilo, aby se jeden ze zbrojnošů za kulisama otočil a buchl Janka Halapartu po chrbtě. Plechový Slavík už Janka krkem nevyšel. Zúfalý režisér jenom zavrčal. Mordě tož musíš, přilkaj, dělat aspoň kukačku. Janek teda začal kukat, ale chyba byla, že si slapal na jazyk, křeplál. To se každou chvilku ozvalo. Kukuc, kukuc.
4: No a když byli v najlepším, to Žizidorovi sklaplo hledí a přivzelo princezně nos. Jak zařvala, to si můžete myslet. V druhém jednání umřel král. Dali mrtvolu do kysně, v které oponář zapomněl kléště aj s kladivem a z jedné desky tršál hřebí, který furt lézl královi do tento no a umřel by málem doopravdy. Lebo byl 4 hodiny prohnutý jak jitrnica, kňučál jak galík a nemohl se dočkat konca. Zbrojnoši měli krála odnést, tož dva chytili máry a stáli proti sobě. Vypleštili na sebe oči, honem se všetci obrátili, znova chytili máry a dali se na pochod. No a protože šli každý na inší stranu, tož máry řízli aj s králem na zem. A tím pádem sa mu tam hřebík zarazil. Vyleděl z kysni jak vystřelený, sakroval jak hotař a řval, že mu s takým teátrem môžu vlézt na hrb. Poslední výstup zakončil tým, že sa měl princ Izidor z nešťastnej lásky zastřelit. Svakal furt ucha bambitku a rana ne a ne víd. Prej mu kdo si naplul na kapslu. Když už cvakl po desáté a z vyvalených očí publika viděl, že sa nemôžu dočkat, aby už byl mrtvý, zastrčil pistru za řemeň a zakňučal. Já sa radši zapichnu. A včírkaj honem hledal místo, kde by sa pichl, aby sa nepichl. Našel ho. Strčil si šabu pod pažu a řízl sebu o zem jak poléno. Princezna Esmeralda bolestí nad za sebe vražděným miláčkem měla skočit z cimbuří. Ve zkouškách byli zajevištěm 3 duchny, na které vždycky spadla, ale při představení jich tam zapomněli dát. Ze zúfalým řevem nemůžu bez tebe žít. Spadla za kulise jak jelito. V tém sále ozvala rana jak z kanóna hrozný kvikot, lebo princezna skočila starému trháčovi do bubna, na který dělali hromobití. Režisér Cyril Hřebík chtěl po pádu princezny situaci nějak omluvit, tož vletěl na jeviště, že to publiku vysvětlí. Ale spadl do nápovědy na slečnu učitelku, praštil čelem na zvonek a oponář zatáhl. Lidé byli spokojení. A kdyby pořadatelé napsali na plakát komédia, až to měl. Režisér Cyril Hřebík chtěl po pádu princezny situaci nějak omluvit, tož vletěl na jeviště, že to publiku vysvětlí. Ale spadl do nápovědy na slečnu učitelku, praštil čelem na zvonek a oponář zatáhl. Lidé byli spokojení. A kdyby pořadatelé napsali na plakát komédia, až to měli na sto.

0: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podhodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěhu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně

0: Noc plná hvězd.
1: Poctivý nálezce. Základním rysem člověčenstva je, že nalezené věci nevrací. Člověk je vůči nalezené věci neobyčejně měkký. Přiroste mu k srdci a nemůže se od ní odloučit. Na druhé straně je obvyklou věcí u člověka, že velice často něco ztratí, jinak by první věta pozbyla platnosti. Dokud ještě nebyly noviny a lidstvo žilo v polozvířecím stavu, ztrácel člověk své věci stejně jako dnes. Ztratil pravěký lovec kamennou sekyrku a jiné předměty, které byly nalezeny až za několik tisíc let, o čem svědčí četné nálezy v muzeích i v soukromých sbírkách. Vzestupem kultury bylo přirozeně nutno upravit právnický poměr mezi občanem, který něco ztratil, a mezi druhým, který to našel. I objevuje se zákon stíhající takzvané utajení nálezu. Aby to však nebylo přece tak kruté, objevuje se později nařízení o odměně poctivému nálezci. Poctivost odměňuje se 10% z nalezené sumy nebo ceny nalezeného a poctivě odevzdaného předmětu. Sám jsem kdysi před válkou zažil však případ, že úřady nedodržují správně, z nevědomosti snad, ono nařízení o odměnách poctivým nálezcům. Potloukaje se v noci Prahou, našel jsem na příkopech 10 haléř. I odebral jsem se na policejní ředitelství, kde jsem poctivě odevzdal celý obnos službu konajícímu inspektorovi a žádal, aby mé jméno bylo uveřejněno v novinách a abych dostal 1 haléř odměny. Policejní inspektor se však na mě rozkřikl, že prý mě zná, a řekl pouze 2 slova. Zakatr! Ráno mě odvedli k nějakému pánovi do prvního patra, který zavedl se mnou protokol, a na základě prügl patentu byl jsem odsouzen k pokutě 5 korun v případě nedobytnosti na 48 hodin. Byl jsem nucen přijmout ti poslední podmínku, abych na státu vydělal, a tak mě ve 4 dny živili. Přesto však jsem se zapřisáhl, že když něco najdu, nikdy to nevrátím. Bohužel nenašel jsem ničeho, kromě odloženého nemluvněte v průjezdě domu, kam jsem šel zavázat si tkaničku u boty. Nechal jsem nález nálezem.

0: Anna Buklová, posluhovačka ze Střešovic, šla ráno v 5 hodin na Královské Vinohrady vyvářet prádlo rodině, u které posluhovala. Přecházející jízdní dráhu u křižovníků zakopla o nějaký předmět. Mimoděk všimla si tohoto předmětu s vrozenou chápavostí i hned uhodla, že je to kožená taška. Otevřela ji a uviděla tam různé papíry, kterým nerozuměla. Souc od přírody dobrák a poctivec od kosti. Odebrala se i hned na policejní ředitelství, kde předložila nález službu konajícímu úředníkovi. Prohlédnuv obsah tašky, úředník zbledl, vstal a rozechvělým hlasem řekl Aně Buklové: gratuluji vám, vy jste našla 7 896 000 korun v šekách k výplatě na Českou banku. Vám patří zákonitá odměna 10%, to je 789 600 korun. Anna Buklová podívala se blbě na policejního úředníka a opakovala po něm: 789 600 korun. Ano, řekl vážně policejní úředník, 789 600 korun. Sedněte si, zavedu s vámi protokol.
1: Milost pane proboha, jich prosím, pustěj mě domů, zaplakala Anna Buklová. Vždyť já přece za nic nemůžu, já musím jít vyvážet prádlo na Vinohrady, já jsem opravdu o to jenom zakopla.
0: Ale paní, vždyť se o nic nejedná, to je přece jen formalita. Taková věc musí přece být úředně vyšetřena. Přijde to na žurnalistickou burzu a vaše jméno bude v novinách. Tak jak se jmenujete?
1: Ježíš Maria, milost pane, dala se do zvaní Anna Buklová. Tamba, já ráno vstanu jako poctivá ženská a večer mám být v novinách, panenko Maria, ještě takový trápení, celý život se tu jako pes. Střešovic chodím na Vinohrady, z Vinohradu líbně samý prádlo, zlí mě do hluboče uklízet, muž mě všechno proklastá, děti chodí otraný, na sobě mám poslední sukni.
0: Ale milá paní konešlí policejní úředník, to je přece moje povinnost zavést s vámi protokol. Neplačte, vidíte přece, že se jedná o miliony.
1: Můj svatý bože, řvala dál Anna Buklová, o miliony se jedná, dítě. Přece nic neudělala, takový trápení na starý kolena. Já jsem ráda, když si vydělám na cikorku pro ty moje parkanty. Všechno je teď dražší, jak kdybych si řekla na Vinohradech o korunu na vejlo, tak mě vyhodí na ulici a potom schánějí jiný prádlo. Já jsem ještě za svého života nic dobrýho neužila, ale taky jsem nic neocizila a prala jsem výbavy, které nebyly ani spočítaný.
0: Zlatá paní, uklidněte se. Jedná se přec o 10%.
1: Já nechci mít nic se žádnýma procentama. Milost pane, pustěj mě domů, brečela dál Anna Buklová. Já tohle trápení nepřežiju, já musím být 7 hodin na Vinohradech, kde se tam převaří prádlo.
0: Policejní úředník se na ní podíval vstekle, praštil s taškou o stůl a vykřikl: tak teď toho mám dost. Jak se jmenujete?
1: Anna Buklová, milost pane, zaječela poctivá žena.
0: Kde bydlíte?
1: Ve Střešovicích na silnici.
0: Číslo domu?
1: 67.
0: Narodila jste se?
1: Ano, milost pane, nebožka, maminka.
0: Ptám se vás, kdy jste se narodila?
1: 72.
0: Kde?
1: Doma.
0: Ale kde doma, v Praze nebo venku?
1: Venku.
0: Hergot, kde tedy na venkově?
1: V Zábělicích u Prahy.
0: Okres, hejtmanství, co bábo děláte? Vy se mě nějaká cíte. Když ji vzkřísili, pokračovalo se ve výslechu, který končil. Chcete tedy těch 10%? Vyjádřete se určitě.
1: Pán Bůh zachraň, milost pane, jenom mě puste. Moje nebožká matka vždycky říkala, s poctivostí nejdál dojdeš.
0: Podepište tady protokol.
1: Ve jménu otce i syna zasténala Anna Buklová a podepsala se sáhodlouze.

0: Asi za 4 hodiny dostavil se na policejní ředitelství mladý muž, připomínající svým vzezřením oholeného Američana. Pohřešil jsem, řekl lámanou němčinou, svou koženou tašku, která mě patrně vypadla z ruky v noci v jedné ulici. Jmenoval obnos, heslo šeku a dodal, nejde mě o ty peníze, ale o důležité obchodní poznámky o laciném nákupu husích z třev. Byl s ním zaveden protokol a když mu bylo oznámeno, že poctivý nálezce zřekl se zákonité 10% odměny, řekl Američan, král husích střev pro sebe, well, a odešel, odmítnuv zaznamenati si adresu Anny Buklovy. Večerníky přinesly ohromné sloupce o poctivé náleskyni, odmítnuvší bohatství. Annu Buklovou odvezli do nemocnice. Poněvadž ji muž střískal do polosmrti ještě tutéž noc, když si v hospodě přečetl večerník. A z nemocnice byla Anna Buklová dopravena na psychiatrickou kliniku a odtud do Bohnic.
1: Scénku poctivý nálezce nám teď přednesl Bohumil Bezouška. Máme 21. května, pozdní noční hodinu nebo brzkou ranní hodinu a my si pustíme písničku Ránem Azurovým, Milan Drobný.

Ráno azurové přeci jen ještě nemáme. Za okny je černá noc, ale my hned budeme pokračovat zrozením hvězd od Romana Horkého a Petra Bendeho.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Jméno?
2: Ano, jméno je francouzské. Jeho otec pocházel od někud z Lotrinska, jmenoval se Mikuláš Chopin. A přišel do Varšavy, aby tu na jednom liceu učil své mateřštině. Muž, který mi toto vykládá, se sklání k záhonu a podpaluje oheň. Vidíte? Vidím. Opravdu vidím. Princip je velmi jednoduchý. Ohniště je v zemi a odtud těsně pod povrchem vede asi dvoumetrová roura od kamen, která pak ohybem míří ven a vzhůru a ústí do jakési bedínky či do starého dřevěného vojenského kufru, či co to vlastně je, a co tu vytváří jakousi malou udírnu. Několikrát už mi to vysvětlila, vždycky jako všechno ze světa techniky, to zase zapomenu. Sotva bych to uměl vysvětlit, nakreslit a nebo dokonce vybudovat. Kde jsem to přestal? Ano, ve Varšavě. Ve Varšavě se potom usadil, vzal si za ženu Justinu Křižanovskou a tady se jim jako jedno ze čtyř dětí narodil syn Friderik. A kdy? 1810. A teď se dívejte. Muž otevírá bedínku, která má dvířka na pantech a na háčky pak zavěšuje kus salámu, pár párků nebo věnec vůřtů. Zatímco soumrak housne a stále tmavší motř proniká zahradou, začíná se ten zavěšený tovar udit, či, protože uzený už je, vlastně douzovat, anebo přiuzovat. Prostě se tady chystá lahůdka, která pak ve spojení s vychlazeným prazdrojem se bude pro mne pohybovat na úrovni hudby. Ach ano, hudba, ta je tu také. To pro ní. Pro hudbu se tady setkávají dva muži, každý odjinut z jiných míst a dob, z nichž druhý o prvním ví mnohé, zná jeho život, dílo, osudy i lásky, je členem společnosti, která se jeho dílem zabývá, navštívil jeho rodný dům v Železové Vole a napsal o něm studii a oba, každý svým způsobem, náleží k lidem těchto lázní. Ten první je Friderik Chopin a druhý profesor dr. Václav Pačes, primář Pražské nemocnice na Bulovce, který mi tady v Úšovicích na zahrádce, zatímco nedočkavě inhaluji douzovaný salám, vypráví o své velké lásce, o Chopinovi. A o velké lásce Chopinově. Marie Vodzinská. Byla to čtyřletá žabka, když ji Chopin poznal poprvé. A když opouštěl svou vlast, bylo jí 12. V Drážďanech pak spatřil Chopin Marii už jako zralou ženu. Byl jí překvapen a zanedlouho přímo okouzlen. A když se potom loučil před návratem do Paříže, předal jí valčík s velice prostým věnováním. Pro slečnu Marii. Drážďany, 1835. Valčík, který byl vydán až po jeho smrti a nazván snad samotnou slečnou Marii, valčík na rozloučenou.

Opus 69, dodává profesor Pačes, fouka je v kleče do ohniště. Valčík číslo 1, Azdúr. A dostává od ní růži, kterou, jak ještě uslyšíte, si uschová. Uplynul rok a od Zinští jedou poštovním dostavníkem z Drážďan přes Teplice, Most a Karlovy Vary do Mariánských lázní. A v biografii o Chopinovi čtu toto. Za jednoho zářivého letního dopoledne se Chopin ocitá před lesnatými pahorky, které obklopují malé to lázeňské město české, kde ho očekává jeho milenka. Dojem je tak mocný, že zavírá oči jakoby před úderem nějaké bolesti. Má předtuchu, že se v tomto okamžiku dotkl vrcholu své radosti ještě před shledáním. Zná tuto bezdůvodnou úzkost, kterou před sebou vysílá klamné štěstí, skončené, prožité, prázdné již tehdy, kdy sotva začalo. Tak tedy zase místo samo a dojem z něho jako vrchol radosti, tak tedy opět ona milost z místa vanoucí a stoupající a zasahující do osudů i srdcí příchozích? Bylo tu tehdy parné léto, v domě u Bílé labuti se žilo rušně a středem pozornosti všech byl Chopin. Výborný vypravěč, očitý svědek mnoha pařížských událostí, dovedl napodobit kohokoliv a ke klavíru se dal rád a denně. Bylo tu tehdy parné léto, v domě u Bílé labuti se žilo rušně a středem pozornosti všech byl Chopin. Výborný vypravěč, očitý svědek mnoha pařížských událostí, dovedl napodobit kohokoliv a ke klavíru se dal rád a denně.

Už je skoro tma. Profesor Pačes pokračuje ve svém vyprávění a opět se tu cosi mísí, opět tu jedno druhým prorůstá. Večery dávno uplynulé tím večerem dnešním, vzpomínky jídlem, někdo by řekl vznešené nízkým a velké banálním. Ale já mám rád, když se dá o hudbě a dokonce o té z vážných končin mluvit se zamaštěnou bradou a s dobře vychlazeným pivem v ruce, což, jak doufám, pobouří snoby. A v druhé polovině srpna zdejší pobyt končím. Rodina Vodzinských i Chopin nasedají do společného poštovního vozu a jedou do Drážďan. A v září téhož roku už je Chopin zase v Paříži nemocen a sláb, jakoby zajat v neviditelné síti únavy. V polovině téhož září čte list, ve kterém se mu paní Vodzinská omlouvá, že právě v den jeho odjezdu nebyla docela zdráva a žehná mu jako milující matka. A sama Marie sem připisuje slova o stesku a nemožnosti útěchy po jeho odjezdu a přikládá mu trepky. Trepky? Ano, trepky. A píše ještě, že jsou snad příliš velké, ale to, že nevadí, že stejně musí na lékařský příkaz nosit tu zimu velmi teplé vlněné ponožky. Ponožky? Mio carissimo maestro. Ano, pokračuje profesor Pačes. A je tu ještě další děj. Na scénu vstupuje dáma známější pod svým literárním jménem George Sand. Je tu Mallorca a modré moře všude kolem. Klid zámku Noan, ale času je málo. Mezi posledním rozloučením s Marí Vodzinskou a Chopinovou smrtí leží už jen 13 let. Je tma v té úšovické zahradě. Já přemýšlím o klamných drahách času. O prorůstání věků. Minulé je tu v přítomném, přítomné v minulém. Hlas, kterým vypravěč jen opakuje slova Chopinova, jakoby hlasem Chopinovým byl. A já si říkám, kam si to chodí pro toto své mládí, pro ten svůj horoucí spád věd a příběhů. Dokončin vědy anebo umění. V obojím je doma, v obojím bytuje. Ale snad je to právě toto dvojí bytování, ta možnost přechodu, ty úniky a cesty odtud tam a zpět. Ten dvojí prostor kolem něho i v něm. Osmělím se tedy a ptám se na to. A on mi odpovídá slovy Josefa Kořenského. Kořenský, říká mi profesor Pačes, na otázku, jak to dělá, že je stále v tak výtečné kondici, říkával toto. To je jednoduché. Málo jím, hodně spím a hlavně mezi dětky nechodím. A pak ještě mezi vrátky, když už se loučíme, pár vět. To jsem vám ještě chtěl říci. Po Chopinově pohřbu byl v jeho skříni nalezen malý, s tuškou převázaný balíček. Byly to dopisy od Vodzinských a mezi nimi ta růže. Ta růže z Drážďan. A na balíčku byla Chopinovou rukou napsána dvě slova. Moja běda.

Do Mariánských lázní se Chopin už nikdy nevrátil. Z Mariánských lázní už nikdy neodešel.

0: Noc plná hvězd.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci, a tady jsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou! Lékárna nám ho doručila.
1: To je, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřejnou drousy. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Pište hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, deskovice číslo popisné 312.
3: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
1: Takové dýchánky.
3: Přástky bychom mohli říct.
1: Čaje o 11. hodině noční.
3: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii, nebo trochu šplíní.
1: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka. To je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad a my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
3: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
1: Pozor.
3: No. Ovšem zase bychom neradi, kdybyste se sem nějak lavinovitě hrnuli.
1: No, já tady musím říct, že v programu je psáno taky, kdo může vystoupit na tom dnešním večeru. Za A členové Semaforu, za B přespolní umělci, za C přihlášení z publika. A tady je právě na vás, abyste se o přestávce přihlásili. Ten, kdo chce samozřejmě vystupovat, tak zajde tady.
3: Ano. Já bych navrhoval představit pana Balcara, který vás bude evidovat. Pane Balcare!
1: No, zapíše jméno a...
4: To je pan Balcare.
5: Hry dělíme na za prvé škrtiče. Bez mě pak anakonda, boa boa, piton neboli hadvodní.
1: Později? Tak tenhle pán vás bude evidovat. Tak je správně říkal Slávek, ovšem žádné houfy, zbytečné tlačenice, jeden hezky po druhém. Tak, no a...
3: V každém slušnějším lokále bývá zvykem představit kapelu. učiníme tak i my.
1: Ovšem, já mám pocit, že v tomto místě bychom měli provést takovou malou hudební zkoušku.
3: Samozřejmě, protože v této noční době by se nám mohl k nástrojům vloudit nějaký pobuda,
1: vandra,
3: tulačisko.
1: Které se právě touto letmou zkouškou odhalí.
3: Ano, což kdyby tam příživník zasedl nějaká.
1: Pojď se na to.
3: Tak hrajte, příživníci.

0: Noc s hvězdou.
1: Na příbručných místech bylo totiž rozhodnuto, že na příště van pro pány současně opravdu jsme právě ze včerejší relace, že nemoc zvaná mlýnské kameny nemůže existovat. Je dlužno to torčení opravit na správné žlučové kameny. Žakstvo všech škol naši drobotinu. Upozorňujeme na nová nařízení jazyková. Bylo rozhodnuto, že obojetné souhlásky bez teleme pese veze za vozem

rovněž od 1. dubna píše se po F pouze tvrdé I s výjimkou slova Zimbabwe. Nyní zařadíme do programu ještě dechové desky. Tedy první dechová deska, která tedy následuje, je

zeleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den 100. výročí vzniku Československa a 200. výročí muzejního úřadu můžeme tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: One osudné noci, kdy nás duch tohoto tajemného korábu donutil vrhnout se do vln, uzmuv nám poslední potravu, doplaval jsem úplně vysílený na břeh a usnul v rákosí. A když ráno vyhlédnu z vrbiček probuzen nezvyklým šramotem a boucháním, zjistím, že vypukla paďourská protitrempská revoluce. Nějaký čas jsem žil ve skrýši, sytě se oddenky a mladými výhonky, ale stupňující se touha potučné hovězí kýtě vehnala mne přímo do spárů paďourských úderných oddílů. Paďourští státníci se mnou však zacházeli milosrdně, předkládají se mi hojnost vybraných pokrmů a nápojů, neboť jsem byl jakožto jeden z mála zbývajících odborníků předurčen za organizátora nově zřízeného ministerstva trampingu, výletnictví a pobytu na zdravém vzduchu v mezích zákona. Pilným a svědomitým vyhýbáním se práci jsem to dotáhl až na odborového přednostu sekce pro přespávání pod stanem, jejímž úkolem bylo uspořádat jednou do roka hromadný výlet do chuchle spojený s tábořením na břehu. S hnusem a odporem vzpomínám na chvíle hlubokého poklesu a mravní bídy, kdy jako předseda ohledací komise jsem jezdil se štábem lékařů, zdravotních radů a znalců přírody a vegetace vybírat vhodné místo, hodící se k přespávání zjemnělých paďourů, pobírají za to tučné diety a cestovní přídavky. Posléze jsme nalezli konvenující tábořiště s travou přiměřeně hustou a hebkou, chráněné před studenými větérky, jež po zbavení nezdravé vlhkosti, jakož i odstranění mravenišť a drzých brouků a škvorů, bylo slavnostně odevzdáno svému účelu. Já, jakožto přednosta sekce, spolu s 6 ministerskými rady, měl jsem provést čestné zválení panenské půdy. Jakmile však převléknu se v krytém autu, ucítil jsem na sobě drsný dotek hrubé trampské košile, zapůjčené z mučelu. Já, jakožto přednosta sekce, spolu s 6 ministerskými rady, měl jsem provést čestné zválení panenské půdy. Jakmile však převléknu se v krytém autu, ucítil jsem na sobě drsný dotek hrubé trampské košile, zapůjčené z muzea vyhnul.

kteří za mnou klopítali, nesouce můj převlečníka varujícem mne před nastuzením. Mučen svědomím, štvaný beznadějí a zhnusený životem, bloudím jako vomámený sem a tam po lese, konaje veliké pokání a touže najít sebe menší stopu po někom z vás. Tuto stopařskou práci mi značně stěžovaly rafinované turistické značky, příliš složitý pro prostého zálesáka. Až jednoho dne zaslechnu rachot bubnové palby. Větřím. Večerní vánek donášel k mému chřípí sympatický pach, pocházející neklamně z hlavní trampských opakovaček. Teď už bylo horačkou počichu vybřízt ze zeleného labirintu. A když jsem posléze zaslechl svý jméno, po tolika letech vysloveným správným trampským přízvukem, nebyl jsem už ani na okamžik na pochybách, že osada Hihaho je na dostřel. Ale celkem za to, až na ty puchejře na nohách, bylo to docela řádský dobrodružství. A kde vy jste všude byli, kluci? Jste nějaký opálen? Kde se dalo? Odvětil rošafněný Kvarton. Tudle šerif dělal v Mexiku prezidenta, Pink byl v Bagdádě, Chiclet se proháněl po Siámu, Forbes propagoval správnou divočinu mezi americkýma kovbojema a my tudle s Bernáškem jsme se klouzali po ledovcích. No jo, pak jsem vás měl najít, když já vás hledal až někde v chuchli. Ačkoliv i v Arizoně, i v Texasu jsem se poptával, ale vrchní jen krčili ramenama. A jaký jste tam asi v těch modravých dálavách užili Kanady? Povzdychl si Bivoj roztouženě. No, odpovídal Forbes nadspávé si dýmku. Oni sice ty tropické krajiny jsou hezký provoko. I dobrodružství se tam sem tam přiházejí. Ale po Vltaví toho není. Tak, tak, pokyvoval Nick šedou hlavou zavřelého souhlasu mediera Bernáška. Není všechno zlato, co se třpití. Není všechno divočina, co se za ní v amerických filmech vydává. A na tom se kluci jistě shodnem, že z tohohle dlouhého čundru byly nejlepší ty dva poslední dny v Kozorojích s těma klukama praslovanskýma. Pravý zálesák, řádnýho dobrodružství dbalý a Kanady milovnej, si přijde na svý jedině v domácí, nefalšovaný divočině. No ne? Nodik. Odvětili sborem ostatní zvědové. Tak hošani, každej fláděru ven a zapíjí se šťastný shledání, káže šerif rozjařen. Pak si rozděláme táborák. On pan Paroloť nebude nic navítat, anž to je dneska výjimečnej den. Neškodil by nejdřív nějaký podklad do žaludku, mínil stazičký Nick. A safra. Lekl se aspirín. Na to jsem ani nevzdech. Co se dá dělat? Žebradlo je prázdn, řekl smutně a maně vnořil ruku do chlebníku. Ale v tom jeho tvář, do níž přestála bitva vryla nové energické rýhy, rozářila se jasem téměř nadpozemským. Vytáhl osmahlou ruku a v ní se houpalo 6 magicky světélkujících vůstů. Duch lodi jest usmířen, prohlásil šerif slavnostně. Tak, teď je to teda úplně v suchu, vece spokojeně Nick, otvíraje svůj bově knife, tentokrát k účelům nekrvavým.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem: já dnes mám vanu plnou fialek,

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

kas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

jezdím na venkov. Do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají muzik a že to tam zpívá?

kdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá.

0: zpívat o ničem.
1: Noc plná hvězd.
2: Že slovácká slivovica dovede udělat z člověka pořádnou vrtulu a že pod její parvu dělá také kumšty, že se za ně nemusí hanbit žádný eskamotér, dokazuje historka, kterou mě dotkaj vyprávěli stařeček Pagáč. Tož před několika rokama šel Jura s Martinem na tarmak prodávat jalůvku. Dobře prodali, aldamáš slavili, málo pojedli, málo popili, jenomže troška ke trošce, jak říkali stařeček, a ožereš se i zkoštování. Když už oba měli, jak se patří, královského bažanta a jazyk těžký, dali se na cestu přes pola dom a nohama veselo štrikovali. Protože se nemohli zhodnout ani v notě, ani v nohách, byli za chvilku tak znavení, že se za dědinu u luže zastavili. Jura, opřený o mostek jak špatně zavesené pendlovky, s fajkou, která mu v hubě klínkala jak perpentikl a při každém potahnutí pěkně pískala a ještě pěkně smrděla, nahlédal přes rákosí do vody a můdro zarečnoval.
3: Martine, sadme za oštyrák, že nezíš skokana.
2: Martin nalétý bojovnou letoru sa vypěl a vybafl.
3: Co? Já že nezím skokana? Aj čarodenicu, jestli to chceš vidět. A třeba aj z metlu, to mě zas neznáš. To sa saďme. Pojďi.
2: Chytili skokana velikého jak papuč, Martin ho lapil za břuch a dávaja ho k hubě skokánek zakuňkál. Kuň, kuň. Martin sa zamračil a pravil.
3: Kuň nebo kobila, všetko fuk. Sadené je a půjdeš do brucha.
2: A odebral sa do věčných lovišť, lebo mu Martinovi zuby ukřúpli hlavu jak malinu. Z velikou námahu hltal toto chutné sůsto, ale přece sa mu podařilo ukousnout mu jednu nožku a potom ještě druhou. Jura sa bolestno díval, jak sa mu tratí štyrák ze šrajtofle, lebo naděja na výhru nebyla a ustrašeno povídá.
3: Martine, nechceš sa spáčiť?
2: Ten mokrý jak myš přestal na chvilku úřadovat a praví.
3: Co? Spáčiť? Na co si hlúpi? Ani mě nenapadne. Buď vyhraju, lebo prohraju, ale necoufnu.
2: A na vůlu aj na moc tlačil si skokana palcem do krku. Když Jura viděl, že sa v sásce opravdu přepočítal, znova zúfalým hlasem zastonal.
3: Počúvaj, Martine, vidím, že ti to nejde. Měl by sa spáčit.
2: No a Martin, kterém už bylo jak pod šibenicou a skokaní nožky mu lézly zpátky do huby, velkomožno pravil.
3: Spáčím sa, ale jenom když jíš tu druhou půlku skokana.
2: Jura, veliký držgroš, přemýšlel. Buď zaplatí sásku, lebo ze skokana. Ale protože mu byl štyrák milejší, sedl na brázdu a za chvílku zamávali skokaní nožky naposledy na pozdrav z Jurovej huby. A včíl oba žabožrůti čapili za ržu. Ludé pravili, že tenkrát velice žmělo, ale to Jura s Martinem vracali skokana. Když oba vyčerpali příděl, seděli na brázdě a hleděli do jedného fleku, každý zelený jak ringla. Najednou přeškubl ticho Jura.
3: Martine, a v čirkajně pověs, proč jsme toho skokana zjedli?
2: Martin zlostí zagůlal očiskama jak černoh na budíku a zavrčál.
3: Protože jsem jenom jednou v životě viděl takého vole, jak si ty. Měli ho v panském dvore. A zasloužil bys po tej golozni šišatej, že by ti v ní hučalo jak v Buchlovských horách, ty baňo.
2: Jura sa ušklébl a na půl huby ocekl.
3: Ale měli tam ještě jedného, s těma velikýma rohama. Jenomže skokany nežrál, jak ty, pajtášu šmatlavý.
2: a včil sa chytili pod krky, vylískali si po hubách, z košulí nadělali pantlíček a zešli sa u súdu, kde ich pán súdci porovnali. Ale na skokaní hostinu do smrti nezapomněli.

Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básen, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi

0: Noc s hvězdou.
1: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
2: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, to už je ovšem hodně dlouho.
1: Tam jste čet to parte? Nakonec?
2: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí. Oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš tedy těm Jehodovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
1: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
2: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce banjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš, ukažte. Ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii. Ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám. To byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci říct jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrej. Jako loni, bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
1: Zima byla.
2: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, povídá, a uděláme huhulála. Tak to on, ten kluk, vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
1: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
2: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
1: A pak si vzpomínám na řízek.
2: Ano.
1: V té scénce váš partner seděl na řízku.
2: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu... Můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku. Já řeknu, já nejsem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená. On řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu. A říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně. Naopak, já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co pán hledáte? Ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám, no poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: Ano, ten řízek byl teplej.
2: Teplej? A nedá jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
1: Ano, sem někam jsem ho položil.
2: Aha, no ne, jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem.
1: No to by mohlo.
2: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koupnem se, ne?
1: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.

0: Je 5. ráno.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát, teď vyjít schody nestačí, když škola dějin otáčí. V paláci temnot

0: kdy deníček si psávala svobodná a hrdá holka za vodou.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami proti proudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
2: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Časopisy pro mládež. Mládí mé bylo neveselé, poněvadž mě mý pěstouni, jinak řádní lidé, předplatili rajskou zahrádku a českého jinocha. Rajskou zahrádku redigoval páter Pohunek. Jest význačné, že mnozí vynikající katoličtí pracovníci mají jména tak podivná. Vezměte si za příklad klerikála Kaňourka, Kopala a Škrdle. Páter Pohunek redigoval tedy rajskou zahrádku, časopis jehož jméno samo již ukazovalo, kam člověk může to až dopracovat, vzdělává-li se již od útlého mládí ušlechtilou četbou. Když byl jednou svátek pátera Pohunka, který mne vyučoval náboženství v páté třídě obecné školy, byl jsem pověřen ještě s několika jinochy, kteří stejně jako já vynikali na oko přísnou zbožností, abychom odnesli dary, které naše rodičové poslali k svátku páterovi Pohunkovi. Já jsem nesl velkou láhev obilní kmínky, kterou dostal od otce spolužáka Pavla. Měl výčep kořalky a považoval tedy svůj dar za úplně přiměřený poměrům. Odnesl jsem tedy láhev a tak vnikl jsem ponejprv do redakce takového časopisu. Na stole, kam jsem obilní kmínku postavil, bylo už několik čtvrtek papíru rozepsáno. Byly to slibné začátky básničky. Rýmy byly již uchystány. Stačilo jen vyplnit mezery. Četl jsem Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. Spolužák Hornov položil na to všechno dort a za chvíli přišel dobrý páter Pohunek. První jeho bylo, že otevřel láhev kmínky a dal každému z nás po malé skleničce a odešel s lahví vedle, odkud bylo slyšet hlasité lokání. A vrátil se opět k nám s tou září nepochopeného světce v tváři a promluvil svým jemným hlasem. Ano, milé dítky, zde v tomto pokoji tvoří se rajská zahrádka. Zde andělé sletují se kolem mé hlavy a tu, milé dítky, myšlenka za myšlenkou přichází a slyším nebeskou hudbu a již chystám pro vás ony pěkné básničky ve svatém vznícení. Tu verše plynou jako stajemné hudby posvátné, jako když varhany zazní do ticha stánku božího. Tak je to. Odešel vedle a opět lokání neslo se k nám, bylo hlubší a sytější. Známka to, že láhev se prázdní. Pak se vrátil s nožem, rozřízl dort, dal nám každému kousek a tak opět byla odkryta na bílých čtvrtkách papíru jeho velká tvorba v posvátném nadšení. Bože, cože, modlitbu, úlitbu, anděli v neděli, klekání, pokání, smiluj se, slituj se. A rozloučil se s námi, odporučuje nám hojné odebírání rajské zahrádky. Za tři zlatky měli jsme přijít i s rodiči do ráje. Jak jsem se tedy tam snažil dostat pilnou četbou toho krásného časopisu, takže dodnes ještě pamatuji se na obsah. Nejvíce mě zajímalo, že jeden chlapec v jednom čísle ztratil, poněvadž se nemodlil, nohu, otce, ještě jednu nohu, pak matku, na to sestru a ještě jednu nohu a nakonec bratra. Teprve toho napravilo a žebral pak bez svých tří noh u hřbitova. A tento hoch, malý jeník, vzdychal pak u hřbitova. Co jsem to vyvedl, můj Bože? Co jsem to vyvedl? Povídka jiná měla název Zlý Józa. Na většího padoucha se nepamatuji. Chlapci v jeho věku ojediněle vybírají ptáčata z hnízd. Ale zlý Józa vybíral celé kurníky a na katechetu vyplazoval jazyk a stal se z holomka drvoštěp. Pak se spustil úplně, měl malou chalupu v lese, nechal si růst vousy až po kolena, nemil se, nechty si nestříhal a jednou se stalo, že zaklepal v bouřlivé noci mnich na dveře jeho spustlé chalupy, prose o přístřeší a zlý Józa ho hnal do bouřlivé strašné noci. A tu noc Boží posel uhodil do chalupy a zlého Józu zastihl právě při nejlepším klení a sakrování. Povídka končila tím, že ho, Józu, našli ráno uškvařeného. Uškvařeného? Jak je to krásné slovo. To je přece pořádná pomsta. Vzpomínám při té příležitosti na jeden verš z básničky v klerikálním časopise Selský jinoch, kde napomíná rozšafný člověk nějakého lumpa. Jen sakruj dál, si nekřesťanský osel, a věř mě to, že bych se smál, kdyby jen do tě uhodil ohnivý boží posel. Jinak měly povídky v rajské zahrádce také tendenci, že s poctivostí člověk nejdál dojde. Proti tomu se nedá ničeho namítat. A rád si vzpomínám na případ chudé růženky, jejíž poctivost se táhla přes 3 pokračování. Byl štědrý den, rodiče růženky měli kromě své dcerušky doma jen jedno poleno. Išla růženka sbírat uhlí vypadlé z vozů s tímto nákladem. Šla s košíkem a plakala, neboť věděla, že jest to hřích. Uhlí bylo cizí. A kdyby ty kousky sbírala, byla by to krádež. Z právnického stanoviska ovšem jen zatajení nálezu. Růženka dosud nekradla, tedy řvala na ulici, až se lidi stavěli, a mezi nimi jeden krásně ošacený pán. Doslovně stálo, že měl kožich stojící bratru za rohový dům. A ten pán v kožichu byl majitelem velkoobchodu s uhlím. Zeptal se jí tedy, proč tak řve, a když mu řekla, že jde krást a sbírat uhlí a že to je hřích a že radši zmrzne, řekl, s poctivostí nejdál dojdeš, a šel s ní do bytu jejich rodičů, dal jim svůj dům. A ten pán v kožichu byl majitelem velkoobchodu s uhlím. Zeptal se jí tedy, proč tak řve, a když mu řekla, že jde krást a sbírat uhlí a že to je hřích a že radši zmrzne, řekl, s poctivostí nejdál dojdeš, a šel s ní do bytu jejich rodičů, dal jim 100 zlatých

sebou. V českém Jinochu četl jsem později podobnou obměnu. Tam se jmenovalo to děvče Helenka a rodiče jí poslali na dříví do lesa. Rvala tedy v lese. Potkal jí pan hrabě, udělal z jejího oce hajného a Helenku poslal do školy. Dnes jest Helenka komornou paní hraběnky. Zdali jest stále poctivá, to se neví. Ještě se pamatuji na jeden časopis pro mládež, a to Věstník misionářský pro Afriku a okolí, tedy i pro Čechy. V tomto časopise byla řeč o samých pohanských nemluvňatech, Číňani, Černoši a Indiáni. Poutavý byl článek, jak čínská matka chce dát pokřtít své novorozeně a s jakými obtížemi to bylo spojeno. Pravé vzbouření nastalo, vytáhlo vojsko, na obou stranách bylo plno mrtvých a raněných a v tom chumlu podařilo se misionáři pokřtít to děťátko. A když to provedl, usekli jim teprve hlavu. Matku narazili na kůl a pak tam stálo. Pokračování v příštím čísle. Pokračování však jsme se nedočkali, neboť ten misionář, který vydával ten věstník misionářský pro Afriku a okolí, vybral na všech školách předplatné a práskl do bot. Pak nám doporučovali Echo z Afriky a neboštík otec, když jsem chtěl na něm peníze na tento časopis, zavrtěl hlavou a řekl, milý hochu, to bude také zlodějina. A byl to přece nábožný křesťan.

0: Noc plná hvězd.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí?
2: Líbám, že ty vás tak rád. Dobrý den, dobrý dovolíte, den. Prosím, mě zde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
2: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelně.
1: Z lázeňské, jo?
2: Jak to tam na kolonádě tak bublá,
1: no, tak víte? Proč si nepijete?
2: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Vy to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. A zalitá kysličníkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
2: No, zdravý pro churavý.
1: No copak vy nejste churavý?
2: Jo, to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No, tak co děláte tady v lázních?
2: Vede sem.
1: No.
2: Tak ty si to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí.
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů, jo, a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: Co já se cítím výborně, svátečně, hodobožově.
1: Jo, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byl jste u lékaře?
2: Co bych tam nedělal, nikdy nebyl.
1: Nebyl, no dovolíte.
2: Prosím.
1: Víc jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej.
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
2: Vegetativní, ale to no, nechtěl, ať si vegetuje. No. Já každému přeju. No. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
1: Dovolte, vždyť je to alkohol.
2: To není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen, no lízně ty si to
1: ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
2: Průdušky v háji zeleným, člověče.
1: No protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
2: Já že mám bílý.
1: No bílej.
2: Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
1: Co?
2: Krásně červený.
1: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma jsem byl už v 5 lázních. Dovolíte?
2: Prosím.
1: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
2: Jo.
1: No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete.
2: Nemůžu.
1: Vidíte, nemůžete rychle.
2: No nemůžu.
1: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
2: No prosím,
1: Co je? No to je hrozný.
2: Jestli něco zpozorováno.
1: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
2: Pro pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
1: Podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
2: No často, tadyhle mě to píchne a...
1: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Patrně mě budete mít taky mozkovou analýzu.
2: Co? A co je na to dobrý?
1: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
2: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
1: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozptýlení. Támhle jde. Jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba.
2: No, dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík a vy na mě se ženskýma. Jdete si za ní sám. Já jdu teďka na tu kyselku.

noc s hvězdou. Pokud jde o vlak, nemám to rád. Můj záporný vztah k vlaku nepramení v něm, ale ve mně. Jsem, abych tak řekl, ve vlaku neklidný. Někdo by řekl, že takový neklid se dá rozptýlit. Dá se vyjít na chodbičku, procházet vagóny, dá se usnout, dá se zasednout v jídelním voze. To všechno se dá. Ale jsme pořád v tomtéž pohybujícím se předmětu, v tomtéž osobním neklidu. Vlakem bych jel rád, kdybych mířil k některému z míst svého srdce, neměl možnost zvolit si jiný dopravní prostředek. Rozhodující je asi cíl a povaha pobytu v něm. A protože je všechno relativní, musím říci a přiznat, že bych jel raději vlakem do Mariánských lázní, než nejlepším z automobilů někam jinam, zvláště když bych tam jel na dovolenou. Je lépe jet osobním vlakem k moři, než motorovým člunem k zubaři. Nejzajímavější hovor v kupé jsem zažil v loni, kdy jsem jel rychlíkem do Brna a ocitl jsem se v kupé se 6 psychiatry. Jeli na nějaké dušespitné sympózium, jak říkali, ale já měl stále silnější pocit, že tuto společnost jaksi naplánovala má žena. Každý z nás je profesionálně deformován a kdybych jel se 6 zubaři, dívali by se ustavičně na můj chrup. Tihle naopak hleděli stále do mé duše. Připadal jsem si před nimi velice obnaženě. Žertovali sice, vyprávěli anekdoty, příběhy z praxe, ale pod tím vším a za tím vším bylo sondování mé psychické stránky. Poškrábal jsem se třeba levou rukou na pravém uchu a současně jsem zatrnul, že tímto pohybem manifestují některý ze svých neblahých sklonů. Žasnul jsem, jak špatně utajené jsou některé mé tajné neřesti. Jak teď jedna po druhé vyplouvá na povrch před jejich pohledy a cítil jsem se rozebírán na součástky. Nikdy bych nebyl řekl, kolik toho v sobě mám a co všechno by asi potřebovalo vyměnit anebo namazat. Jsou různé typy vlaků. Já obyčejně volím jediný. Pro svou zvláštní schopnost usnout kdekoliv a v čemkoliv, co se pohybuje, volím obyčejně vlak noční, tedy lůžkový. Obyčejně usínám už na nádraží. Při prvním rozjezdu už spím. Vlak jede do Bratislavy, ale já vystupuji obyčejně v Brně. To znamená v časných hodinách ranních. Dříve mne budili už někde u Blanska, ale teď si to vyjednávám předem. Říkám vám, prosím vás, zaklepejte na mne až na okraji Brna. A stihnete to? Stihnu, říkám vám. A sám se pak divím, že to v skutku stihnu. V rozespalosti pracuji velice rychle. Vjezd do Brna je poněkud matoucí. Napřed je tady Královo pole, tedy kolem vás už je město, ale pak jede vlak ještě někudy, někam, město se zase vzdaluje, vy máte pocit, že jste vystoupit už měli, ale je to jen taková oklika. A hlavní nádraží se teprve blíží. Někdy ten vlak v Králově poli stojí dost dlouho. Tam jsem se jednou probudil, budím se tak trochu při každém zastavení, a přímo před mým oknem byl nápis Brno. Byl jsem oblečen snad za půl minuty a řítil jsem se chodbou ke dveřím. Až tam jsem pochopil, že mám ještě čas. A jindy zase mě zapomněli vzbudit a já jsem si pak v běhu chodbičkou utrhl kapsu od saka. A když už nemohu jet v noci, tak volím rychlý, kde je jídelní vůz. Tady si mohu vsugerovat pocit, že jsem v restauraci a nevnímat, jak si tu zvolna utíkající vzdálenost. Je to příjemné prostředí pro lidi mého typu. Potřísním-li omáčkou sám sebe i své okolí, což činím skoro vždycky, tady to mohu umluvit pohybem vlaku. Revizora jsem zažil. Nejen na jevišti, ale i ve vlaku. Lístek jsem měl v pořádku, akce proběhla v klidu, oba jsme se usmívali, oba jsme zdvořile poděkovali a v dobrém se rozešli, ale přece jen něco bylo ve vzduchu, co mne vrací k té jízdě s psychiatry. I tam bylo všechno v pořádku, ale jejich pohledy jakoby říkali ano, ano, až sem je to dobré, ale jsou v tobě místa, která by měla patřit nám a ty nám neunikneš. Taky revizor je profesionálně deformován a jeho oči říkají no ano, lístek, ano, lístek, máš v pořádku, ale je tomu tak u tebe se vším? Tuto cestu na černo nepodnikáš, ale já bych se sázel, že něco přece jenom na černo děláš. Nepálíš ty například na černo slivovici? A nebo za dívkami? V obojím mám svědomí čisté, ale přece jen začnu přemýšlet sám o sobě a dostaví se, přiznávám, i pochybnosti. Řekl bych, že základním pocitem revizorovým je nedůvěra.
Na černo nejezdím, to ne. Nikdy jsem to neskusil a abych se přiznal, zatím o tom ani neuvažuji. Možná, že se mi jednoho dne zachce takového dobrodružství. Nevím. Také přepadení vlaku jsem nezažil. Viděl jsem film o oné slavné vlakové loupeži a řekl jsem si, že je přece jenom lepší být u divadla nebo psát povídky. Je to, abych tak řekl, veliká štrapáce taková loupež. Potřebuje to důkladnou přípravu. Naprosto přesné rozvržení celkového plánu i jednotlivých úkolů a toto všechno je mi cizí. Rád improvizuji. Silně pochybuji, že bych se takové akce zúčastnil. Bojím se, že bych něco promeškal, popletl, anebo dokonce, že bych se v rozhodující chvíli začal smát. Reaguji obyčejně na takové nervové napětí tím, že se rozesměju. Už ve škole jsem tím prohrával utkání se svými profesory a když jsem vystupoval ve vážných hrách, stačila maličkost a smál jsem se taky. Smál bych se asi, i kdybych byl přepaden. Kdybych tedy byl cestujícím přepadeného vlaku, nevím. Člověk nikdy neví. Stanici jsem přejel, ale nikoli svou vinou. Zavinila to, jako všecko, moje žena, která dokonce přehlédla svůj bývalý domov Valašské Meziříčí a dojela se mnou i s naším malým dětskem do Ostravy. V tomto případě byla její vina evidentní. Jindy to musím těžko dokazovat, ale fakt je, že všechno se děje její vinou. V případě dlouhotrvajícího deště na ní obyčejně volám: okamžitě přestaň pršet. Nápisy na oknech mě zajímají, ovládám. A já nemohu říci, že by mi byly něco platné v praktickém životě, ne, ne. Ještě nikdy jsem neměl příležitost upozornit nějakého Itala nebo Francouze, aby se u mě nevykláněl z okna. Měl jsem na návštěvě už různé cizince a těšil jsem se, že této věty použiju, až přistoupí k oknu mého bytu, ale oni zůstávají sedět. A potom já bydlím v přízemí a takový výkřik, aby se nevykláněli z okna, byť v jejich mateřštině, by vypadal přehnaně. Ostatně chybí mi tam něco. Já osobně bych ještě z druhé strany těch okenních rámů ve vlaku dal nápis: nenaklánějte se do oken. Právě tak, jako bych nápis na stříkacích vozech, kde je napsáno při kropení nepředjížděj, doplnil dalším nápisem: při předjíždění nekrop. Samozřejmě, že vlak je jako stvořený k navazování osobních kontaktů, známostí, dokonce lásek, anebo přátelství. Tak tedy šťastnou cestu. Nezmeškat a minimální zpoždění.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

večera sezbíral jsem sobě všechny zbylé síly. Našel ten dům a zaklepal na dveře kanceláře, kam nás dlouhá léta nikdy nepustili. Měl jsem strach, když jsem bral za šedou kliku. Byla vyleštěná nadějemi prosebníků, kteří stávali tu kdysi v dlouhé řadě, každý sám a všichni pohromadě a já mezi nimi. Ta řada byla dlouhá jako had. Vinula se dolů po schodech a potom ven podél vrat. Byla tak smutná a dlouhá, neboť na jejím počátku stála naše touha, na jejím konci ty dveře. Za nimi tlumený smích a křesla, kožená křesla. Kdo to tam seděl v nich? Kde jste vy, kdož jste tu seděli? Kukátkem dveří na nás hleděli. Majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Kde jste vy, kdo jste měli palce na tepu doby, hlasatelé dobra a rozsevači zloby, hlídači našich malých životů, ti, kteří vědí, co správné je, stále ti tíž. Proroci víry, spod dveří cítíš, pach síry, stále stejní, s mávátkem v ruce, světodějní, tvůrci revoluce. Opřel jsem se do dveří, až vypadly z pantu, tak snadno a lehce, jako lístek amarantu padá z pohřebního věnce. Ty dveře byly zdýhy a skřípaly tak tence, že by snad člověk začal litovat i jejich pádu, kdyby vzadu, úplně vzadu, v rohu té prázdné kanceláře, když se zvedl prach, kdyby nevisely po stěnách ty tváře a nám nepadl strach. Byly to obličeje lidí, jaké potkáváš i dnes. Takové můžeš vidět, když k vám na náves v sobotu přijede kabaret s hesly a tribunami. Takových tváří stovky mezi námi a já tady a teď v té prázdnotě a chladu. Náhle jsem pochopil tu nekonečnou zradu, já zahlédl jsem věčnou porotu našich životů. Jak si tady seděli, tak dál si sedí, dodaleka přes naše smutné hlavy hledí, majitelé zlatých klíčů a mámy vé naděje. Hlasatelé dobra a rozsevači zloby, palce mají přilepené vždy na tepu doby, hlídači našich malých životů.

0: ulici revoluce. Já vás znám příjmením jménem. Stojíte vždycky na místě vyvýšeném. Já vás znám, stejné máte rysy. Stojíte vždycky, kde stálo se i kdysi. Pořád, pořád, pořád, zatímco my spořádaně stavíme se do řad.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní. Nadpoloviční většina občanů České republiky si podle průzkumu agentury Kantar přeje zrušení poplatků za takzvaná média veřejné služby. Tuší zřejmě správně, že ani Česká televize, ani Český rozhlas žádnou službou veřejnosti nejsou. Slouží sice, ale fašistickým zájmům Evropské komise na straně jedné a zájmům korporátu brojícímu proti českým občanům na straně druhé. Lidé se ještě nakonec vyslovili, ať to raději platí státní rozpočet. Průzkum také ukázal, že na historické minimum od převratu v listopadu 1989 klesla důvěra ve zpravodajství s tím, že je toto rozhodně vyvážené, souhlasilo jen 13% respondentů. Realita je však jistě ještě mnohem horší, tedy horší pro vedení zkorumpovaných Kavčích hor. Proč? Inu, průzkum dělal Kantar, agentura s Českou televizí velmi spřízněná a je proto na snadě, že jej před vydáním ještě mírně vylepšil. I to však nestačilo na zakrytí už tak drtivého výsledku. Při vzrušené debatě o dalším směřování těchto médií je to tak jistě velmi zajímavá skutečnost. Oba veřejnoprávní otesánci tento tlak nepochybně cítí, ale nesnaží se vlastně za celou dobu ani opíť přiznat si jakoukoliv vlastní chybu. Naopak, v posledních měsících stále více přidávají pod kotlem a podle svého starého receptu, již zcela neskrývané propagandy, se každý den snaží o soustavný tlak na kontrolu veřejného mínění. Naposledy to šlo vidět ve vysílání v skutku kanálu ČT24. V neděli se tam při komentování uplynulého týdne sešli u jednoho stolu Radek Jón, redaktor Jindřich Šídlo, covidista Jan Konvalinka, aktivista Matyáš Lukáš Zrno a redaktorka Zdislava Pokorná, aby pak téměř hodinu jedním hlasem překrucovali fakta a pomlouvali, bez oponentury samozřejmě. Snad by nám od těchto zákonem chráněných lží a manipulací pomohlo placení dobrovolné, volají po něm ostatně i hloučky chvilkařů s pokřikem chceme platit poplatky. Dočkáme se? Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
2: Jo, pořád se něco děje.

0: Jackson!
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Julián je mužem šetrným. Přitom je vlastníkem svalnaté postavy, tak říkajíc chlap jako hora, že by mohl skály prodávat. Letos byl na dovolené u moře. Stálo ho to hříšné peníze, přestože cestoval s čedokem a na lodi. Celou cestu nadával a láteřil, jak je taková dovolená drahá. Když konečně loď doplula do přístavu, Julián spatřil z vody vylézati potápěče. Tu se rozčilil a zvolal. To mi neřekli, že se to dá jít pěšky.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

mopedy, dvojníka když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš, ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den.

jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zavoní.

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů vmleze mezi kmeny,

0: Stanice Hvězda.
1: Uprostřed hladiny

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Já vím, že den jak dým mizí mi vdál, kam dám dnes hlavu svou.

0: Je 7.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovu otevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, tak co, jak seš spokojený s tím psem, co jsem ti prodal? On říká, ale dej pokoj, prosím tě. Já chtěl, aby se naučil štěkat, když chce něco k žrádlu, tak jsem mu to pořád předváděl a on mě teď nežere dřív, dokud já nezačnu štěkat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

0: Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Přátelé motocyklismu, vyslechněte několik slov o nových zdokonaleních, která najdete na letošních modelech strojů Java. Novinek a zlepšení je mnoho. Pomíjme vám aspoň o těch, jež vás asi budou nejvíce zajímati. Podívejte se na motory. Jistě si hned všimnete neobyčejně mohutného žebrování válců a hlav. Také 175 Java, lidový typ, má zvětšenou chladicí plochu. Toto účinné chlazení udržuje velkou výkonnost motorů i při trvalém namáhání za horkých dnů. A další cenná novinka. Všechny stroje Java mají nyní primérní řetězový převod v olejové lázni. Zde jsou dvě přednosti v jednom. Jednak, že je to převod řetězový, jednak, že běhá v olejové lázni úplně uzavřené a utěsněné proti vznikání nečistot. Zkušenost ukázala, že řetězový převod je nejtěžší způsob přenosu hnací síly mezi motorem a rychlostní skříní.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem hraních vlaků.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.
3: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem byli do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem byl zvedat, tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko. Bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo. Teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo. Ne, že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno.
4: Nevolno?
3: Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
4: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hosko.
3: Jo, ousko, ale široko.
4: Není žádný parno, je tak blaho okolo.
3: Ale na polo jenom.
4: Na polo?
3: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí.
3: Jo, a Hvězdíček má plný oči.
4: A jeden ani dobře neví, co?
3: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
4: Něco jako kdyby. Něco jako tento.
3: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka honí myš, jako když pěsi, našo si se věsí, to za

0: víš, jako když, jako když, přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připomínáš nádherně.

0: jo.
1: Co ho mám ráda, a řekne, že mě má rád.
0: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se předvědčí, že přezbytečno.
2: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
3: Na stanici Hvězda.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po íránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka. Na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice, smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samuta zastudí, teplo je pokora, jabloně v ušance.

na masopustní hod. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje, pod sněhem zamrzá mi, na stěnách pod tapetami choulí se šváby. V rozbité lampě půlnoc bliká, rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu průzračná pára. Jsem slabý,

0: obličeje, roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí, zimo strás pod kopcem, kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím. Nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli, jen trochu bolí, když vločka z tváře kane, třpitný krystalek ledu na uschlém stromě, v opuštěném domě.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

co mi houfně chodí připíjet. Gramofon v rohu začal odbíjet, popěvek lepkavý, jak čerstvý med, popěvek lepkavý, jak čerstvý

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Doktor se ptá pacienta. Ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

bolestně snímají mazněj a zakrývají tvár raz mě a potom sebe, kým hledám presný tvar, sám o vodě a chlebe.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
2: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, složitě, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představity odplouvají do dála, a to, co jsem mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, složitě, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý, dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout, souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením, schováš se za jeho příjmením, složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den 100. výročí vzniku Československa a 200. výročí muzejního úřadu můžeme tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohá, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhaný, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vzpomíná. Žíze mě veliká, život mě utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít. Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla

se vtívčí do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

of me. Oh, Stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info

pane Růžek, zahrajte na fagot. Je, pane kaplane, kaplane Petře. A děvčata, umíte to? Už je to naposled?

jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Třetí sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu uvařenou.

pobědu. Pátá sloka! Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky se

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bratr Izaiáš pracuje v družstvu truhlářů a loni byl vyslán jako nejlepší pracovník až do Paříže. Marně se tomu bránil okolností, že neumí francouzsky. Jet musel. Po týdnu ve Francii se mu zalíbila prodavačka v domě, kde přebýval. Šel před výkladní skříň a na papír namaloval srdce. Prodavačka se na něho líbezně usmála. Druhého dne si Izaiáš dodal odvahy a nakreslil talíř a příbor jakožto pozvání na oběd. Dívka se opět usmála a přikývla. V poledne šli do restaurace. Po obědě vypili několik alkoholických nápojů. Dívka se pojednou roztesknila, vzala papír a udivenému Izaiáši namalovala postel. Ten zamumlal. To bych rád věděl, jak poznala, že jsem truhlář.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Já povídám, milej pane, to nemůže bejt. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera sečná.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: přežít s Bohem, slečno Miková.
1: A pláče,
0: proč asi?
1: A pláče,
0: proč asi?
1: A pláče.
2: Hvězda.
3: Důchodce z Vinohrad, nemá šanci nic neukrat. A z toho, co vymočil, vůbec nic nezúročil. Kolem zdi se courá, igelitku v ruce žmoulá. Do Kauflandu z Kauflandu, bez MHD těžko jdu. V očích žádná jiskra, jen ta igelitka. Čím se asi naplní, detektiv to nejspíš ví. Vyčerpaný, vycucnutý, vyšťavený, bez zájmu. Žádná sleva na nájmu, jen a jen ta igelitka. Smutně okrasná to kytka. To je celý. No tak vidím, že i v Olomouci jsou důchodci s igelitkama bez jiskry v oku. Já mám aspoň za rohem. Vy to tam neznáte, tam se někdy dáme rande. Za rohem je taková prýma vinotéka. Já tam velice ráda, my tomu říkáme knajpa, a to je takový perpetuum mobile, tam prostě denodenně odevří, no, i o svátcích, prostě každý den. Když jsou svátky, tak je to třeba od 3 hodin odpoledne do 9, ale ve všední dny je to vždycky už od 12 do 10. Úžasný. Mám to hned za rohem. Tak, dáme krásnou píseň z našeho nového alba, který má název A tak si jdu, kde nás samozřejmě taky hraje víc. Je tam třeba i kytara nebo baskytara, je tam třeba i violončel. To krásný CDčko, právě tady ho dneska máme. A tohle je mimochodem moje píseň i s mým textem Hvězda.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

tak rád, tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu, a po černé oči zas vednu, od zrzavé se nehnu a podlehnu. Štíhle a sošné

laskavou tu tvář. Laskám tváří, jsem tváří tvář. Jediná je láska moje. Aj,

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200. výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

Po nebi mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila,

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá paní Bousková. Představte si, paní Novotná, o ruku mojí dceři požádali hned dva páni. Jeden inženýr a jeden novinář. Paní Novotná říká, no to mě těší. A na kterýho pak z nich se usmálo štěstí? A ta říká, na toho inženýra. Má dcera si vybrala toho novináře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6 večer.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všich. Transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi, profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů sídlící toho času dočasně na Pražském hradě předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezi tím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
2: Jo jo, pořád se něco děje.
4: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na hůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru, se usadila tím.

Ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Můj pradědeček měl pár grošovaných koní a všechny cesty světa málem znal. Však dřív, než dojel do Rakous, tak mu narost plnovous,

nechtěl sedět na kozlíku, zvolal by proklatě, k čemu mám opratě, a jistě by si za tu chvilku zamiloval škodověnku, kdyby tak můj

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda,

a je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer

tyč. Rozdával bych smích lidem za šesták, a nebo jenom tak. Já ale nejsem klaun,

a laurus přes půl vrát. A tak bych rost, no prostě skvost, a jen bych zářil spod oblohy. Bohužel

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

uzavřel. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdravím.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den 100. výročí vzniku Československa a 200. výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

sejdou se stěží. To je jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tom,

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: jako zvon. Kolejnic gong gong gong gong gong gong gong zní jako zvon. Kolejnic.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: jestli už ovšem nejsi vyspaná.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně za

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 21. května je svátek svatého Hospicia, poustevníka, vyznavače a divotvůrce. Svatý Hospicius, známý též jako Sospis, ve francouzštině Saint-Sospis, byl poustevník, který podle tradice pocházel z Egypta, kde byl na počátku 6. století mnichem. Hlavním pramenem o jeho životě je dílo svatého Řehoře Stůr, který ho zasazuje do doby vlády krále Childebertha, čili někdy mezi lety 570 až 595. Z Egypta odešel Hospicius do Gálie a usadil se ve schátralé věži na poloostrově Kap Ferrat, několik mil východně od Nice. Tento poloostrov dodnes nese jeho jméno, Cap Saint-Sospis. Vedl život zasvěcený modlitbě a umrtvování těla. Jeho příbytek byl zbaven veškerého pohodlí, živil se pouze chlebem, bylinkami a datlemi, tělo měl obtočené těžkými řetězy a oblečen byl do drsné žíněné košile. V postní době jedl pouze kořeny bylin. Bůh ho obdařil dary proroctví a zázračné moci. Proslulé je zejména jeho proroctví o vpádu Langobardů. Přesně předpověděl nájezd, který spustošil Nice v roce 574. Když ho langobardští vojáci zajali a spatřili jeho řetězy, považovali ho za zločince. Hospicius jim však vysvětlil, že jde o dobrovolné pokání. Když se ho jeden voják pokusil zabít, jeho paže zázračně uschla. Hospicius ho opět uzdravil, načež se mnozí z Langobardů obrátili na křesťanství. Právě od tohoto bývalého langobardského vojáka, který posléze vstoupil do kláštera a osobně se znal se svatým Řehořem Stůr, se dovídáme o Hospiciově životě. Hospiciova pověst se rychle šířila a k jeho poustevně proudily zástupy poutníků hledajících útěchu a uzdravení. Mezi zázraky připisované jeho přímluvě patřilo uzdravení muže slepého od narození a dalšího, který byl hluchý a němý. Léta neustálého nošení řetězů ale vyčerpala a zničila Hospiciovo tělo. Zemřel kolem roku 581, přičem svou smrt přesně předpověděl. Pohřbil ho jeho přítel Austadius, biskup z Nice. Jeho relikvie jsou uchovávány v katedrále v Nice a v několika dalších kostelech v diecézi. Je uctíván jak v římskokatolické, tak v pravoslavné církvi. Jeho odkaz přetrvává. Jeho život slouží jako inspirace pro ty, kdo hledají cestu hlubokého pokání a oddanosti Bohu. Bože, ty si svého služebníka Hospicia přivedl do samoty, kde v řetězech pokání nalezl pravou svobodu a blízkost tvé tváře. Pomoz i nám opustit to, co nás svazuje víc než železné okovy, naši pýchu a lpění na věcech tohoto světa. Daruj nám jeho pokoru, s níž se nazýval velkým hříšníkem, i jeho lásku, s níž uzdravoval ty, kdo mu ubližovali. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se, lásko, bil jako skaramuš.

za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ty hele, jak je to míněno, že trpělivost přináší růže? A on říká, no jak, já nevím, tak já ti dám třeba příklad. Hele, my byli chudí, že jo? Já a můj brácha jsme spali v jedné posteli ve dvou. No a naštěstí se pak můj brácha oženil, takže jsme pak teprve spali ve třech.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kde pouze hrom, jen občas plaší klid, kde věčný spěch by prohlášen byl za nemoc, tak na pánu bych pro změnu chtěl žít.

mají dobrou noc, kde pouze hrom jen občas plaší klid, kde věčný spěch by prohlášen byl za nemoc, tak na pár dnů bych pro změnu chtěl žít.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Pěkně v klidu domova uvidíte film, sportovní utkání nebo divadelní představení, máte-li televizor. Jeho přednosti jsou opravdu mimořádné. Odpadnou vám cesty do kina, jízdy do města za divadlem a sportem a pochopitelně též schon s nimi spojený. Kulturu, sport a poučení v klidu domova přinese vám televizor z prodejny Jednota.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Dostal jsem tě přímo od Boha, svět byl na hlavě, ne na nohách, opilý jak zláhne tekily.

0: včera na seanci, tak ví, že bude praštěnej.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

chlupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, a mi země nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár a pak odej.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po iránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nezdravé otužování. Náš starodávný dědeček se každé ráno vlévá do vany se studenou vodou a setrvá v ní 3 hodiny. Dá se to nazvat zdravým otužováním? To není zdravé otužování. Nachladne se a zemře. Dědečku, vylez z vany. Nachladneš se a zemřeš. Dědeček vylezl z vany. Nachladl se a zemřel.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládá.

podkladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrotyku

kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudsonský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Pes.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: padesátky o páté.
1: Toho dne v poledne, toho dne, když jsem spatřil světlo světa, řekli si dva strýci, řekli si matka, otec i teta. Aby byl rodiny pícha a nehonil pozdě pícha, studovat musí, řeč

Onehdá se mi zdá, onehdá městská rada zasedala. Řešila, jak by se zničila ta kryse, co nám tolik dodala. Po debatě hlučné dosti, proti nezaměstnanosti, jeden kos náhle pak zdvihnul nos, božskou káp, ať se natisk neletá. V tom letáku ať stojí, ať se nikdo nebojí, město na stráži stojí,

Tak jsem čet, co jsem čet, rozpočet, to jsem čet, říkal jsem si, to je prachu. Potom však, hacopak, sklopím zrak, hacopak, řeknu si, počkej prachu. To se ti snad jenom zdálo, ono vlastně je to málo. To není legrace, co stojí sanace a pak reprezentace. Je zapotřebí z čerstva,

Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

mým věčným osudem. Abys mohla být mým věčným osudem.

0: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.
1: No, mlč, starý mlč, zatneš zuby, napíješ se, u sebe si pomyslí. No, mlč, starý mlč, zatneš zuby, napíješ se, u sebe si pomyslíš. Vždyť

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

posluchači Stanice Hvězda. Odbyla čtvrteční 6. hodina a od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák, který vás bude doprovázet slovem na Stanici Hvězda následující 3 hodiny. Dnešní vysílání je premiéra živého moderování na Stanici Hvězda, a tak jsem moc rád, že jste tu se mnou a doufám, že náš společně strávený čas bude jak příjemný, tak i třeba něčím zajímavý. A doufám, že se znovu opět uslyšíme příští čtvrtek o 6. Hrajeme si 60. léta a teď nám Eva Plarová zaspívá píseň Kabaret.

Dnes je čtvrtek 21. května a my se společně podíváme do kalendáře. Svátek má Monika a slunce dnes vstupuje do souhvězdí blíženců. Měsíc pomalu dorůstá a pozítří již bude v první čtvrti. A tedy večer budeme moct vidět na obloze hezký turecký půlměsíc. Zmrzlí jsou již definitivně pryč a před námi je týden letních teplot, které budou šplhat až ke 30 a v noci nemusí klesnout pod 15, tedy již opravdové léto. A můžeme již chystat plavky. Tolik tedy k meteorologickému výhledu na další týden. A další píseň nám zaspívá Pavel Novák.

doby neznal promarněný výlet, když to začne do výtuku střílet. Vlastně auto to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách by se dávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop. Proto milí stopaři, nikdy hlavu nevěžte, dokud se vám podaří stopnout auto po cestě. Ať se kdo se chlubí novou značkou, já 5 značek střídám denně hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je na světě.

Kdo by neznal promarněný výlet, když to začne ve výfuku střílet? Vlastní auto, to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na

0: já pět značek střídám denní hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je.
1: Ještě že je.
0: Ještě že je.
1: Ještě že je.
0: Ještě že je.
1: Na světě autostop.
2: Karel Štědrý nám dospíval píseň Autostop. Jedním z mých nejoblíbenějších českých zpěváků a básníků je Karel Kryl. A tak během mého prvního vysílání pustím alespoň jednu krylovku. A dnes jsem vybral píseň Habet, nahranou v roce 1969. Při poslechu textu této písně je dobré vědět, co to slovo habet vlastně je. Habet znamená sloveso mít ve třetí osobě, tedy on má. A byl to pokřik diváků v gladiátorské aréně v momentě, kdy nějaký gladiátor utržil nějakou vážnou či smrtelnou ránu, tedy jakože jí má tu smrtelnou ránu. A v první půlce textu zpívá v refrénu Karel Kryl slovo ave, tedy latinsky buď zdráv, a v té druhé již habet, tedy má smrtelnou ránu. Tolik tedy vysvětlení a teď si již můžeme pustit slíbenou píseň.

Dospívali nám Marta Athena Eleftheriadu, sesterské duo českých zpěvaček řeckého původu. Posloucháte stanici Hvězda a na našem logu je osmicípá hvězda. Vlastně ani neznám vyjádření autora loga, co tato osmicípá hvězda přesně představuje, ale mě samotného oslovila tím, že osmicípá hvězda je vedle pěticípé nejobvyklejší hvězda, se kterou je zobrazována Panna Marie. Osmička je symbol osmého dne, tedy po počátečních sedmi dnech nový začátek na vyšší úrovni. Osmý den je také dnem Kristova vzkříšení, myslím velmi silná symbolika, která přinese naší stanici hodně zdaru. No a druhá polovina slova hvězda, tedy zda, je téměř celé slovo zdar. Tedy právě posloucháte rozhlasovou stanici, která má v sobě mariánskou energii, nový začátek na vyšší úrovni a zdar. Myslím, velmi dobrá kombinace. Další píseň nám zaspívá Karel Hála. Tygr byl.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva, povídá ten jeden. Tak ti mám ochu radost, my jsme teď zavedli v práci 4denní pracovní týden. Ten druhý říká, no to máš teda opravdu velkorysýho šéfa. To říká, co blbneš, prosím tě, ten to přece nesmí vědět.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Pavel Novák nám dospíval píseň Proč pláče ozvěna. V neděli budou letnice, v současné době celkem opomíjený svátek, který je však podle svého názvu provoněný létem. A tento rok je to navíc na svátek Jany 24. května, což je přesně měsíc před svátkem svatého Jana Křtitele, který bude 24. června. A svátek svatého Jana, to je svátek nejvíce provoněný letním sluncem ze všech. Ale zpět k letnicím. Je to svátek pohyblivý, který připadá vždy na neděli a slavíme ho 7. neděli po velikonočním vzkříšení. 40 dní po svém vzkříšení Kristus pobýval na zemi se svými učedníky, než z hory Olivecké vstoupil na nebe. Apoštolové se potom spolu s dalšími následovníky Krista vrátili zpět do večeřadla, což byla místnost v prvním patře domu na hoře Sion v Jeruzalémě. Právě ve večeřadle probíhala poslední večeře páně a vzkříšený Kristus tam dále promlouval ke svým učedníkům. Po na nebe vstoupení dostali učedníci za úkol zůstat ve městě a čekat na seslání Ducha Svatého. Proto se do večeřadla vrátili a kontemplovali tam 10 dní až do letnic. A ten den se náhle strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jazyky jako z ohně, které se rozdělily a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. No a to je popis toho, co se stalo o letnicích, tedy Duch Svatý naplnil všechny učedníky, včetně apoštolů a také i žen, včetně Máří Magdaleny a dalších, kterých bylo celkem 120, nadšením a novými schopnostmi šířit Kristovo světlo po celém světě. A to budeme slavit právě tuto neděli. A v lidových tradicích se pak o letnicích otvíraly studánky, tedy přeji hezkou oslavu nedělních letnic a následuje píseň Hostům, soubor Julia Fučíka, orchestr městských divadel pražských.

Blíží se 7:00 a tak se děti už mohou těšit na pohádku o Budulínkovi. A po 8:00 jsem si pro vás připravil krátké povídání o svaté Zdislavě a také o aktuálním tématu, které se pojí s ukradením její lebky, totiž vystavování ostatků svatých. A tedy zůstaňte s námi na vlnách rádia stanice Hvězda. A nyní již Helenka s Valdemarem.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

0: Byl jednou jeden dědeček a babička a ti měli malého chlapečka, který se jmenoval, no, jak pak se jmenoval? No ano, Budulínek. Jednou se dědeček s babičkou vypravili do města na nákup a než odešli, povídala babička.
1: Budulínku, v troubě máš hrášek a až budeš mít hlad, tak se najes.
0: A dědeček řekl, pěkně si tady hrej a nikomu neotvírej.
1: Budulínek slíbil, že bude hodný a pěkně si hrál.
0: Poledne, když dostal hlad, vzal si z trouby hrnec s hráškem a s chutí se pustil do jídla. V tom slyší, jak někdo volá za dveřmi.
1: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.
0: Byla to liška.
1: Budulínek si vzpomněl, že mu babička nakazovala, aby nikomu neotvíral, a proto nechtěl otevřít.
0: Liška však moc za dveřmi prosila.
1: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku. Pojedeme po lavici, pojedeme po světnici.
0: Budulínek snědl hodně hrášku a ještě v hrnci dost zbylo. A protože Liška stále prosila, nakonec se dal přece přemluvit a otevřel dveře.
1: Liška přiběhla do světničky, dojedla hrášek a Budulínek se posadil na ocásek. Liška ho vozila, jak slíbila, po lavici, po světnici, ale pak s ním vyběhla na silnici, ze silnice do pole, z pole do lesa a tam šup do liščí díry.
0: Když se dědeček s babičkou vrátili domů, hledali Budulínka. Ale ten nikde, dědeček povídá. To jistě Budulínka odnesla chytrá liška. Vzal housličky, babičce dal bubínek a šli do lesa hledat Budulínka. Šli a šli, až přišli k liščí díře a slyšeli, jak uvnitř Budulínek pláče a naříká. Dědeček naladil housličky, babička vzala bubínek a začali hrát a zpívat písničku.
2: Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky, pátý Budulínek.
1: Liška to uslyšela a povídá malé lištičce. Vylez ven a řekni jim nahoře, ať nehrají, že mě bolí hlava.
0: Lištička povylezla z díry, ale než mohla vyřídit, co stará liška vzkazuje, dědeček ji chytil a šup s ní do pytle. A zase začali hrát.
2: Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam teď tři lištičky, čtvrtý Budulínek.
1: Stará liška povídá té druhé malé. Jdi a vyřídím, ať nehrají, že mě bolí hlava.
0: Druhá lištička vystrčila hlavu. Dědeček ji chňapl a šup s ní do pytle. Zase začali hrát a zpívat.
2: Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam teď dvě lištičky, třetí Budulínek.
1: Liška poslala třetí lištičku nahoru se vzkazem. Jdi, ať nehrají, že mě bolí hlava.
0: Lištička vylezla z díry, dědeček ji chytil a šup, už byla v pytli mezi ostatními. A zase začali hrát.
2: Máme doma housličky a pěkný bubínek, je tam jedna lištička a náš Budulínek.
1: Liška se divila. Kde pak to zůstaly moje nezbedné lištičky? Půjdu za nimi a dostanou na pamětnou.
0: dědeček čekal s pytlem u díry a jakmile liška vystrčila hlavu, chňaplý strčil do pytle a pytel pevně zavázal. Potom vytáhl Budulínka z díry ven.
1: Ten plakal a sliboval, že už bude dědečka a babičku vždycky poslouchat. A také poslouchal.
0: Dědeček ještě holý vyprášil lištičkám kožichy a vypustil je z pytle do lesa. Ty, pane Peláši.
1: A stará liška? Ta se již nikdy u chaloupky neukázala.

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

Posloucháte stanici Hvězda, je pár minut po sedmé a dnes vás při poslechu hudby provází Václav Hrabák. A co důležitého se děje v současné době? 15. května letošního roku proběhlo v Praze veřejné projednávání změny číslo 2 územního rozvojového plánu akcelerační zóny VTE. A bylo to velmi bouřlivé projednávání, protože lidé zkrátka větrníky nechtějí. Větrné elektrárny jsou objektivně montované ekologické katastrofy, které velmi vážně ohrožují život i zdraví zvířat a lidí ve svém okolí. A pro urychlenou výstavbu byly vytvořeny právě takzvané akcelerační zóny. Mapy akceleračních zón najdete velmi hezky zpracované na webu TNCZ, kde jsou i vykreslené obrysy těchto zón. Stačí do Google napsat akcelerační zóny TNCZ a většinou hned první odkaz je: bude vám za domem stát elektrárna? Velký přehled akceleračních zón. A velmi hezké stránky k této tématice vypracovala strana Svobodní v čele s Liborem Vondráčkem. Můžete podrobnosti najít na webové stránce zastavte.cz a tam je jedna velmi důležitá informace. Připomínky totiž musí být doručeny do 1. června 2026 včetně. Pozdější podání jsou ze zákona nepřípustná. Tedy zbývá na to už jen týden. Podívejte se ve svém okolí, jestli vám nechtějí nějací developeři vybudovat větrnou elektrárnu hned vedle vašeho domu, a rychle se proto snažte ještě něco udělat, abyste to zastavili. A nyní již Milan Drobný.

hlavu spletu, svět mně zdá se bude patřit rázem. Až si najdu blízkou duši, duši, které tělo sluší, nedočkavé jako jarní zem.

Dnes již byly formálně zahájeny aktivity spojené se sudetoněmeckým sjezdem. Myslím, všichni víte o odmítavém stanovisku poslanecké sněmovny a naopak o vlastizrádném zaštítění prezidentem. Tedy to není potřeba komentovat. Ale protože posloucháte stanici Hvězda, což znamená, že jsme na vlnách bezpečí, tak trochu odjinud. Pokud někdo chce něco veřejně prosadit, je velmi důležité načasování. Sudetoněmecký sjezd není věc jednoho, dvou let. Proces pronikání Němců na naše území se dlouho a systematicky připravuje. Na internetu kolují fotografie Fialy s Posltem, když oběma sotva rašili vousy na bradě, což není žádná náhoda. A ti, co tento projekt režírují v zákulisí, si naplánovali, že sudetoněmecký sjezd jim v tomto procesu pomůže. Jenže věděli, že Fiala půjde brzy od válu, a tak ho ještě narychlo v Brně domluvili. A věřím, že to jejich načasování se jim velmi nepodařilo a naopak tím posílili českého národního ducha. Nejen pro české země, ale i pro všechny slovanské země je totiž velmi důležité, abychom zůstali zemí českého národa. A nevhodně načasovaný sudetoněmecký sjezd nás to může naopak podpořit. Tedy je rozhodně dobré v Brně udělat co nejvíce hluku, protože tento hluk náš národ posílí. A nyní již Houpací kůň a Jirka Korn.

Hrajeme si 70. léta na stanici Hvězda a Petra Černocká nám zpívala o jarních kytičkách a za oknem místnosti, kde právě jsem, mi tu krásně kvetou hlohy. A protože jsem profesí homeopat a lidským zdravím se zabývám už víc než 20 let, tak bych vám chtěl občas také říct nějaké zdravé nápady z mých vlastních zkušeností, tedy ne z nějakých internetových rad, ale co mám skutečně zažito na vlastní kůži. A právě proto vám chci říct něco o hlohu, protože hloh je úžasný keř, který velmi pomáhá srdci. A právě teď, když kvete, tak je velmi dobré si udělat svoji vlastní tinkturu anebo si ten květ nasušit. Tinkturu uděláme tak, že ty květy natrháme a naložíme je do nejlépe 95% alkoholu, ale stačí i nějaká dobrá slivovice. A necháme to louhovat, občas protřepávat a potom to můžeme používat po kapkách. A právě ty hlohové kapky jsou velmi dobré pro ať už onemocnění, anebo jenom nějaké slabosti kolem srdce, anebo i pokud již jste dříve narození, tak i jako prevenci proti nějakým srdečním problémům. A nyní již pustím další písničku. Klaun z Jerevanu.

0: Posloucháte stanici Hvězda, kterou si můžete naladit ve webovém prohlížeči anebo si třeba stáhnout aplikaci do mobilního telefonu. A já ještě zůstanu u receptů, které doporučuji si udělat právě teď, ještě na pozdním jaře. A tou květinou krásnou, o které chci mluvit, je kopřiva. Z kopřivy lze používat jak list a celá nať, tak i kořen. Kořen se však sbírá až na podzim a kopřivy list a celá nať je naopak dobré sbírat na jaře a teď ještě je poslední čas, kdy je dobré si kopřivy natrhat. A protože jsme před pár lety všichni prošli různými covidy a podobnými infekcemi, zřejmě uměle vytvořenými, a všechny tyto infekce napadaly krev a poškozovaly krevní krvinky, červené i krevní destičky, a právě kopřiva je velmi dobrá na čištění krve, takže všem doporučuji, ještě pokud nemáte, si natrhat kopřivy, nasušit si je a vařit si alespoň několik čajů. A samozřejmě všichni možná víme, že kopřivy jsou i dobré na vlasy, takže velmi široké použití kopřiv. Nyní již pustím další píseň od Karla Duchoně.
1: Tak a

Protože stanice Hvězda je o radosti a bezpečí, mám tady jeden hezký citát, o který bych se chtěl s vámi podělit. Buď dobré mysli, ta je Bohu vždycky milá a příjemná a v ní se raduj. Každý, kdo je dobré mysli, koná dobré, myslí na dobro a smutek je mu něčím cizím. Smutný člověk si vždycky počíná špatně. Předně rmoutí Ducha Svatého, jenž byl dán člověku jako duch radosti. Tento text je z Hermova pastýře, který byl napsán ve 2. století našeho letopočtu. Tedy veselme se a radujme se, protože veselá mysl je nejen půl zdraví, ale ještě něco víc. Večerem vás provází Václav Hrabák a za chvíli odbije 8. hodina. A chvilku po 8. mám pro vás připravené téma. Svatá Zdislava.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po iránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

dne 21. května, krátce po 8. Slunce právě vstoupilo do znamení blíženců a vy posloucháte Stanici Hvězda. A nyní již k dnešnímu slíbenému večernímu tématu, a tím je svatá Zdislava a vystavování ostatků svatých. Svatá Zdislava se dostala na přední stránky všech možných médiích a i do hlavních televizních zpráv. Mnozí lidé její jméno znali jen okrajově a nyní o ní mluví celý národ. Byla to vrstevnice Anežky České a jejího bratra krále Václava I. Její matka Sibyla přišla do Českého království s Kunhutou Štaufskou, nevěstou krále Václava I. Oženila se s jeho blízkým důvěrníkem a tedy ke královskému rodu Přemyslovců měla velmi blízko. A tedy i osobně se znala s Anežkou Českou. Svatá Anežka Česká byla jen o pár let starší než Zdislava a také jen o pár let dříve, než ona byla svatořečena. Anežka byla papežem Janem Pavlem II. Svatořečena 12. listopadu 1989. Zdislava o 6 let později v roce 1995 papežem při návštěvě Olomouce spolu s Janem Sarkanderem a tedy jsou to společně dva nejčerstvější čeští svatí. Zakládala kláštery a špitály pro nemocné, o které se také sama osobně chodila starat. V roce 1994, tedy rok před jejím svatořečením, natočil režisér Ludvík Ráža film o Zdislavě s názvem V erbu lvice. Zdislavu představuje Milena Steinmaslová. Další role stvárnili Boris Rezner, Martin Růžek, Josef Kemr, Daniela Kovářová, Viktor Price, Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová, Michal Dlouhý a další. Tedy jedná se o dost výpravný film se skvělými herci. Zdislava je tam zobrazována přímo jako léčitelka, kterou její matka Sibyla učila správně používat byliny, což je již částečně umělecká licence, ale stvárnění je to rozhodně zajímavé. A po písničce Hnědovláska budeme v našem dnešním tématu pokračovat.

Posloucháte stanici Hvězda a my pokračujeme v tématu o svaté Zdislavě. V kryptě v bazilice v Jablonném v Podještědí je svatá Zdislava pohřbena. A až do nedávna byla její lebka vystavena ve zlaté skřínce na oltáři v první levé boční kapli chrámu. V úterý 12. května byla lebka ukradena a od té doby celou věc začaly sledovat média a komentovat lidé na sociálních sítích. Lebka je nyní čištěna od betonu a 30. května má být opět vystavena veřejnosti. Do popředí se nyní dostalo téma vystavování ostatků svatých a zloděj, který chtěl údajně zabetonovanou lebku hodit do řeky, si získal část veřejnosti na svou stranu. Část veřejnosti kritizuje církev za zacházení s ostatky svatých. Jejich výhrady jsou částečně pochopitelné. Ostatkům má být dopřán klid a církev ústy nového arcibiskupa Přibyla komentuje vystavování ostatků tím, že je to vyjadřování úcty ke svatým a že je to vžitá tradice, což celé věci příliš nepomáhá. Například tělesné tresty ve školách byla také dlouholetá tradice, ale nebyl to důvod, proč od nich neustoupit. Proč tedy vlastně vystavovat ostatky? Je důležité se podívat na to, co to vlastně ostatky svatých jsou. Vnímaví lidé v blízkosti ostatků svatých vnímají velmi pozitivní energii. A vnímaví a duchovně naladění lidé vnímají z ostatků světlo Krista. A není to žádná náhoda. Lidé, kteří se stali svatými, byli za svého života i před smrtí v neustálém spojení s Kristem. To, co někteří lidé zažívají během mše, prožívali svatí za svého života neustále. Byli trvale ve spojení s Kristovou energií. Byli skutečně v Kristu. A Kristovým světlem byli neustále prozařováni a i jejich těla, včetně jejich kostí, se na tuto kristovskou energii vyladili. Jejich životním posláním bylo toto Kristovo světlo šířit dál a po jejich smrti právě proto jejich ostatky dál Kristovo světlo vyzařují a duchovní lidé to tak vždy vnímali. Úcta k ostatkům a jejich vystavování tak není jen nějaká tradice nebo podivný či zvrhlý kult těchto svatých. Je to touha být v blízkosti předmětů, které vyzařují Kristovu lásku. A přesně i o to šlo těm svatým za jejich života. Šířit Kristovo světlo mezi ostatní. Lebka svaté Zdislavy prosvěcovala baziliku v Jablonném, v Podještědí a všechny lidi v okolí Kristovým světlem. A je důležité, aby tomu tak bylo i nadále.

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešně za blúzku.

Padá hvězda do tvých vlasů a vy posloucháte Stanici hvězda. Slunce se již blíží k obzoru a bude za chvíli zapadat. Je kolem 8:30 a tedy je čas našich čtvrtečních kulturních okének, tedy upozornění na různé kulturní aktivity, které se mě nějak osobně dotkly, a dnes si řekneme pár zajímavých filmových tipů. A jako první bych rád zmínil film částečně z naší domácí tvorby Potopa z roku 2025. A i když je tento film hlavně slovenský, byl natočený v české, polské a belgické koprodukci. Odehrává se v roce 1980 na samém východním cípu Slovenska, kde vesnice ustupují budování přehrady. A hlavními představiteli příběhu jsou rusínský rolník se svou 15-letou dcerou Marou, kterou hraje Sára Chrypáková. Celý příběh je relativně pomalý, ale filmařům se podařilo vybudovat velmi sugestivní osmdesátkovou atmosféru a Sára Chrypáková v tomto filmovém dramatu exceluje. Tedy pokud jste Potopu ještě neviděli, nenechte si ji ujít.

0: Bezpečně za radostí. To je stanice Hvězda. Dnešním večerem vás provází Václav Hrabák a my si povídáme o zajímavých filmových typech. A dalším filmem, který chci zmínit, je italský film z roku 2025 Buen Camino. Celý příběh se odvíjí během svatojakubské poutě ke hrobu svatého Jakuba ve španělském Santiago de Compostela. Hlavním hercem je Checo Zalone, což je známý italský komediální herec. A jedná se opět, jako u zmíněného předchozího filmu, o vztah otce s jeho 15-letou dcerou. Checo Zalone představuje bohatého, velmi zlenivělého, rozmařilého tatínka a jeho dcera se právě sama vydá na svatojakubskou pouť a během té cesty se dějí různé proměny, hlavně v postavení nebo vnímání toho otce. Chvíle mi sice italský humor trochu skřípe, některé gegy naopak hodně povedené, až skoro borátovské, ale hlavně celek je příjemně laskavý. A Letícia, když se směje, krásně cení zuby. No a svatojakubská pouť, sfilmovaná už hodněkrát, tam zkrátka funguje.
1: Nerado tím zpívám, nerado tím mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal,

Za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychoval a nemuselo se stať, co se stalo. Car já nebyl, bych se nechal vykyvat.

moju fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už po čuchu ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Zariá s tchořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež v kurníku pro...

0: vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl, jo. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Sary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.

Posloucháme písničky z 80. let na stanici Hvězda a povídáme si o kultuře. A poslední pozvánku, na kterou vás chci pozvat, je výstava Fragmenty paměti na výzdárně Pražského hradu. Ona, ta výstava celková, není moc hezká, protože se jedná o částečně výstavu moderního umění a v kontextu jiných předmětů, ale to, na co vás chci pozvat, je část věnovaná svatovíckému pokladu. A ten rozhodně stojí za to. Takže navštivte Fragmenty paměti na Pražském hradě. Tato výstava potrvá do 24. července. Nejlepší je výstavu moderní části ignorovat, ale vstoupit do černého pavilonu, ve kterém jsou krásně nasvícené předměty svatovíckého pokladu, a ten nejkrásnější předmět, který tam je, je ostatkový korunovační kříž. A o tomto kříži a vůbec o svatovíckém pokladu si budeme povídat příští čtvrtek po 8. hodině, protože to bude naše příští téma.

se 9:00 a za chvíli bude na vlnách stanice Hvězda čtení na pokračování Píseň o Bernadetě od France Werfla. Dnešním večerním blokem vás provázel Václav Hrabák a těším se na naše příští setkání příští čtvrtek o 6:00. Naše večerní téma v 8:00 bude svatovický poklad s korunovačním křížem a jeho výstava v jízdárně Pražského hradu. Přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

Bernadetino chování po této katastrofě je pro mnoho lidí zase nepochopitelným překvapením. Když minulé úterý dáma nepřišla, Bernadeta div nezemřela zoufalstvím, ačkoliv ji nezdar toho dne nepřipravil o příchylnost jejich věrných. Ale dnes, po blamáži, které se hned tak nic nevyrovná, kdy musela před největším publikem své dosavadní životní dráhy zvracet, je Bernadeta sám klid, lhostejnost, ba musíme říci, je důvěřivě veselá. Lidé Bernadetu nechápou, neboť všichni vznešení i prostí posuzují život jenom podle úspěchu. Tím bláznivým sloučením báchorky s neustále potlačovanou touhou prostých lidí se Subirusovo dítě prostě stalo středem města i venkovského okolí, předmětem denních hovorů a hádek v každé rodině. Bernadeta je hvězda, jako se stává hvězdou každý panovník, dobyvatel, hrdina, objevitel, umělec, když se octne v bleskovém světle úspěchu. Ten úspěch z něho automaticky dělá herce sebe sama. Herce vlastní životní role. Proto je odborný výraz hvězda zcela na místě. Mimochodem, kdo neztratí svou neuvědomělou přirozenost, když se na něho upírá 100 000 očí? Bernadeta ji neztrácí. Její nevinnost, pokud jde o úspěch, je ovšem tak velká, že to u ní není žádná zásluha, jestliže si zachovává svou přirozenost. Jestliže ji lidé nechápou, ona je také nechápe. Co z toho mají ty tisícové davy, že slídí po jejím společenství s dámou? Oč by to bylo lepší, kdyby nikdo k jeskyni nechodil? Aspoň by jí děkan, prokurátor a policejní komisař dali pokoj. To, že za ní lidé běhají, jí přece vynáší jen mrzutosti a trápení. Důležitá je láska. Důležitá pro ni je jen její znejmilejší dáma. Jinak nic. V hloubi duše Bernadeta nemá nejmenší potřebu přesvědčovat nikoho o tom, že dáma skutečně existuje, že to není představa. Jen z donucení nikdy z vlastní vůle se pouští do sporu o této věci. Co má dělat, když farář a komisař s ní zavádějí křížový výslech? Co jiného jí zbývá, než říci pravdu? Má snad svou dámu zapírat jen proto, aby měla pokoj? Lidé mluví v jednom kuse o paní Marii. Ať už je dáma kdokoliv, pro Bernadetu je to v prvé řadě dáma. A v tom slově je 100x víc osobnosti a významu, než v nejsvatějším jménu. Bernadeta dobře ví, že příčinou všech zmatků není nic jiného, než dalekosáhlé úmysly dámy, její vzkazy a příkazy. Kdyby se dáma zabývala jen jí, Bernadetou, jak by bylo všechno lehké. Ale Bernadeta, prožívající v hodinách vytržení tolik blaha, není natolik neskromná, aby na tyto vedlejší záměry dámy žehrala, přestože si dnes s tím pramenem nevěděla rady. Nic naplat. Rozkazy dámy se musí přesně plnit, ať si lidé říkají, co chtějí.

Kašo je celý den plný. Lidé si podávají kliku těžkých dveří. Sedají na postel, na stůl, ba i na podlahu, kterou paní Subirusová den co den drhne. Dnes však nepanuje mezi nimi ona ješitná, blahopřejná nálada jako v jiné dni. Nikdo se neobrací na rodiče Subirusovi s podkuřujícími obdivnými otázkami. Jak jste asi šťastní, že máte takové dítě? Kdo by se byl kdy nadál, že z kašotu vzejde takový anděl? Dnes naopak návštěvníci koukají smutně a vyčítavě, jako kdyby byl z kašotu vzešel ostudný zmetek. Na němž má rodina buď jakousi vinu. Není věru dobrým znamením, že teta Bernarda i s úslužnou tetou Lysilou tak brzy odešly. Teta Sažuová nepřestává vrtit hlavou. To se nemělo stát, ne, tohle ne. Kmotra Piguno si vezme matku Subirusovou stranou. Poslyš, má drahá, víš, co povídala paní Lakrampová? A ta má opravdu veliké zkušenosti, protože má sama dceru v ústavu. Prý to může trvat ještě pár měsíců, potom přijde škubání v očích, schoromnutí, ztráta řeči. Ano, ano, je to veliké neštěstí, měli byste se včas postarat o místo v Tarbeském blázinci. Co se dá dělat? Musíte to s rozvahou snášet. Tak, tak, já vím, co to je. Pro boha, volá znovu a znovu Subirusová přiškrceným hlasem. Mezitím se dostavila i Peretová a před všemi návštěvníky se pouští do Bernadety. Chudák paní Mietová má takovou migrénu, jakou neměla už kolik měsíců. Poslala si pro dva doktory, doktora Perise a doktora Dozuse. Já se jí nedivím, jak se smohla takhle chovat dítě, žrát trávu, bláto a potom ještě ke všemu zvracet. Bernadeta před ní stojí bez jakýchkoli rozpaků a odpovídá. Dáma chtěla, abych se šla k prameni napít a umýt. Ukázala mi na nejzadnější kout, ale tam žádný pramen nebyl. Musela jsem hrabat v zemi a opravdu jsem našla trochu vody. Nešlo to jinak, než ji spolknout s hlínou. Švadlena vyjede, jako by ji zmije bodla. Ty tedy tvrdíš, že pana Maria z tebe udělala hovátko? Slyšíte to, lidé zlatí? Ta zatvrzelá holka by nám ráda namluvila, že pana Maria se chová jako nějaká čertice a že jí poroučíš rád hlínu a trávu, to přestává všecko. To by se mělo říct panu faráři, jak se rouháš. Není pravda, co říkáte, slečno, řekne naprosto klidně Bernadeta. A potom znovu, snad už posté, opakuje. Nevím, kdo ta dáma je. Ale já zas vím, že jsi strašně mazaná, zamžourá očima Peretová. Piguno vrhne ustaraný pohled na matku Subirusovou. Mazaná, bože můj, mazaná, to ubohé dítě. Bernadeta věcným tónem ukončí obhajobu dámy. Dáma mi ostatně neporoučila jíst hlínu, ale napít se z pramene. Strýc Sažu si zapálí dýmku, což z respektu neudělal už kolik dní. Odkašle si a zarezivělým hlasem konstatuje. Z pramene? Ale žádný pramen tam není. To znamená, že ta tvá dáma lhala. Ano, to znamená, že lhala. Přidávají se k němu i ostatní. Bernadetě vzplanou oči. Dáma nelže! Šefci Barengovi, který se nad skandálem u jeskyně strašně rozčilil, se roztřesou nejen ruce, ale i hlava. V horách přicházejí prameny vždycky jen zhora, to ví každé dítě, a nikdy od zdola, v podzemí jsou jen spodní vody. Ale Bernadeta svými odpověďmi přece jen docílila, že její zarážející raní počínání se přítomným nezdá už tak zcela nepochopitelné. Jako vždy zvítězila přirozenost, s jakou Bernadeta svou dámu vypodobňuje. Je to lidská bytost, jejíž originální přání a vzkazy se musí stůj co stůj splnit, i když to není pohodlné. Její logika, opírající se o přesvědčivost lásky, přesahuje stokrát kritické schopnosti těchto malých lidí. Ačkoliv si to neuvědomují, Bernadeta jim stále znovu vnucuje svůj předpoklad, že její krásná dáma je bytost veskrze živoucí a skutečná a navýsost rozumná.
a že tedy nemůže mít za lubem nic záludného a zmateného. Případ s pramenem, který neexistuje, nedělá Bernadette zřejmě žádné starosti. Její tvář je dnes svěžejší než v kterýkoliv jiný den ze 14 předchozích. Na tvářích odřených od trnů je růžový nádech. Matčiny uplakané oči bázlivě ulpívají na dceři. Ne, nemůže. Nesmí to být pravda, že Bernadetta za pár týdnů ochrne a onemí, jak to předpovídá Piguno. Piguno je prach zprostá čarodejnice a... Divná věc. V této chvíli velikého zklamání matka začíná věřit, že je to opravdu Panna Marie, která se jejímu dítěti v podobě té půvabné a svévolné dámy zjevuje. Jediný člověk nepromluvil to dopoledne ještě ani slova. František Subiru, otec. Ale teď udělá něco, čeho by se nikdo nenadál od toho nerozhodného člověka tolik závislého na mínění světa. Vyhodí všechny návštěvníky ze dveří, udělá to ovšem s grácií, jemu vlastní, položí si ruku na srdce a ukloní se na všechny strany. Jsme chudáci, řekne. A jako by na tom nebylo dost, seslal na mě Bůh ještě i tuto zkoušku. Nemohu vlézt do duše svého dítěte. Nevím, jestli Bernadette opravdu nepřeskočilo. Vím jenom, že nám nic nepředstírá. Ale co mám dělat? Musíme žít. Takhle však žít nemůžeme. V téhle světnici je málo vzduchu a nás samotných je 6. Proto vás, milí sousedé a příbuzní, prosím. A nemějte mi to za zlé. Teď odejděte a už k nám nechoďte. Ta slova vyvřela z taky zjevné tísně, že nežádoucí hosté, aniž se urazí, šmahem rychle odcházejí, včetně Peretové a Piguno, které hned začnou dům od domu roznášet zlé zprávy. Jako poslední odchází poloslepý Buriet, který rovněž vypomáhá na poště. Subiru ho prosí, aby ho ukaznáva omluvil pro nevolnost. Potom si otec Subiru po mnoha dnech zas poprvé vleze do postele, zatímco mdlý zimní sluneční svit mžouravě nakukuje nestejnými okénky do kašotu. Marie chce sestru nějak utěšit. Sedne si vedle ní ke stolu a otevře katechismus. Obě děvčata se začnou učit, jako by se nic nestalo. Jan Maria a Justin, kteří vděčí dámě za skvostně nevázaný čas, se vydají na své výzkumné cesty. K tomu, aby se dostali na svět, si velké myšlenky vybírají dosti často hodně malé duchy. Buriet, bývalý štěrkař, je na pravé oko slepý, ale ne docela. Kdyby na to oko neviděl vůbec, méně by ho podle slov Evangelia pohoršovalo. Ale takhle ho ustavičně zlobí, protože ho svrbí, pálí, má je pořád zanícené. Mimo to neurčitá tmavošedá clona, která se mu stále vznáší před pravým okem, ruší jasné vidění levého oka. Buriet učinil tento neduch středem svého života. Jednak mu dopomáhá k soucitu u spolubližních, jednak mu umožňuje, aby sám sebe litoval a přitom mohl být sám se sebou spokojen. Co můžete chtít od slepého? Je invalidův známý a oblíbený výrok. A Buriet toho opravdu sám od sebe moc nechce. Ve věku nejmužnější síly se vzdal svého těžkého zaměstnání, aby se příležitostnými poslíčkovskými službami protloukal životem. Je to pohodlnější a před rodinou i před světem může tuto pohodlnost dobře odůvodnit.

0: Ačkoliv by mu vyléčení neduhu prakticky nepřineslo žádné výhody, dostane Buryjet cestou od Subiruse ke Kaznávovi zvláštní nápad. Jako všichni nemocní, trápení neustálým pocitem nevolnosti, je Buryjet toho mínění, že lék, který neškodí, pomáhá. Jednu chvíli se Buryjet z ničeho nic obrátí a kluše ulicí Rue de Petit Fossé zpátky k vlastnímu obydlí. Před vraty zastihne šestiletou dcerušku. Poslyš, děťátko, ty přece znáš Masabielskou jeskyni, kde mívá Bernadeta Subirusová ta svá vidění, zeptá se jí. Aby ne, tatínku, odpoví dítě dotčené, jako denní návštěvníky muž upírají, že jim je. Byla jsem tam přece už třikrát. Tak poslouchej, holčičko, jdi k mamince, ať ti dá veliký kapesník a přines mi odtamtud hned teď velikou hroudu mokré hlíny, která je vyhrabaná docela vzadu v jeskyni v pravém rohu. Dobře si to pamatuj, v pravém koutě jeskyni docela vzadu. A přines mi to na poštu, rozuměla's? Za půl hodiny zalézá Buryjet s hlínou zavázanou v kapesníku, která je teď jakousi mokrou slizkou kaší, do nejtmavší Kaznávovy stáje. Tam si v prázdném stání sedne do slámy a opře se zády o cihlovou zeď. Potom přitiskne šátek s mokrou hlínou pevně na pravé oko. Po obličeji mu stéká voda. V domnění, že se účinek může dostavit teprve po delší době, zůstane ve svém tmavém úkrytu až do chvíle, kdy hodiny na svatém Petru bijí dvě. Hlína za ten dlouhý čas nevyschla. Když posléze vyjde do jasného dne, Buryjet se zapotácí. Tolik světla se na něho valí. Křečovitě sevře levé zdravé oko. Nehybná temnošedá zeď před pravým okem se změnila v mléčný jas. Pevná mlha se proměnila v jakési průsvitné závojovité mračno, v němž to ohnivě probleskuje. Skrze toto jasné mračno rozeznává Buryjet přesně obrysy věcí. Zmocní se ho nesmírné vzrušení ani ne tak pro samo oko, jako pro objev, který učinil. Tryskem se rozběhne přes náměstí Markadal k doktorovi Dozusovi. Městský lékař každý den v tuto dobu ordinuje. Čekárna je plná lidí. Ale Buryjet se nedá zadržet a vrazí bez zaklepání do lékařovy svatyně. Co je to za způsoby, Buryjete? Osopí se na něho Dozu. Počkejte laskavě venku, až budete na řadě. Nemohu čekat, koktá Buryjet jako smyslu zbavený. Najednou vidím na pravé oko. Dal jsem si na ní mokrou hlínu z Masabielské jeskyně a vidím, doktore, je to zázrak. Vy všichni máte moc naspěch s těmi vašimi zázraky, zavrčí doktor. Potom zatemní pokoj, rozsvítí petrolejovou lampu s ostrým reflektorem a vyšetřuje Buryjetovo oko. 4 těžké jizvy na rohovce, sítnice částečně odchlípená. V každém případě na to oko trochu vidíte, že? Jednou lépe, po druhé hůř. Ano, jednou lépe, po druhé hůř, opakuje jako ozvěna Buryjet, který se jako všichni lidé choří na oči, dá, pokud jde o stupeň schopnosti vidět, snadno zvyklat. A dnes vidíte co? Ano, mnohem lépe, doktore, je to jako blýskavice, vidím všechno. Blýskavice není pravé vidění, můj milý. Tlačil jste dlouhé hodiny na oční bulvu a podráždil jste si těžce nerv. Dozu obrátí lampu tak, aby tabule na čtení byla ostře osvětlena. Potom ukáže na obrovské první písmeno. Přečtete to pravým okem, Buryjete? Ne, nepřečtu, pane doktore. Ale vím? Taky ne, pane doktore. Hrome, ani levým ne, a co oběma? Ani oběma, já neumím číst, pane doktore. Dozu rozhrne záclony. Přijďte zítra, až budete klidnější, Buryjete. Invalida odchází a neústupně si pro sebe šeptá. A přece to je zázrak. Ale doktor Dozu si není jist, zda ten případ patří do očního lékařství nebo na psychiatrii.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 22.
0: Luisa Subirusová je pevně odhodlaná, že se Bernadety zastane. Ani ne tak kvůli dámě. Té Luisa není příliš nakloněna. Dáma jí odvedla, ba uloupila její nejmilejší dítě. Nemá smyslu si to zapírat. Od 11. února není Bernadeta Bernadetou. A jestliže si Subirusovi poslední dobou žijí o něco bezstarostněji než předtím, je to nuzná náhrada za všechna rozčilování, nebezpečenství a obtěžování, jimž jsou vystavováni. Matka Subirusová nevraží na dámu, hlavně pro onu příšernou větu, kterou k Bernadetě pronesla, když se jí zjevila potřetí. Neslibuji, že vás učiním šťastnou na tomto světě, ale na onom. Ne, že by Luisa Subirusová nebyla dobrá křesťanka a podceňovala závažnost štěstí na onom světě, už proto ne, že ten druhý svět je přece neporovnatelně trvanlivější než zdejší. Ale její zdravá devíza zní: trochu štěstí zde i tam. Ne moc a ne málo, ale za to stejnoměrně. Hlavně žádné příliš prudké střídání temperatury blahobytu tam a tady. Jak by k tomu přišla její Bernadetka, aby ji na tomto světě trápila bída, záducha, soudní pronásledování, posměch a nedůvěra jen proto, aby po smrti směla žít vybraně vznešeným životem, jemuž neuvykla a po němž ani netouží? Tohle podle matky Subirusové není žádné spravedlivé zacházení. Oba, ona i její manžel, bojují odjakživa jen o jedno. O své dobré a poctivé právo na průměrnost. Nechtějí hladovět, ale netouží pojídat bažanty a popíjet burgundské. Nejvyšší hranicí jejich představ o štěstí je mít zase nějaký menší mlýn, asi takový, jako byl mlýn Boli. Od té doby však, co do žaláře vtáhla sláva, přimísil se do skromné stupnice pocitů matky Subirusové ještě jeden nový pocit. Ješitnost. Luisa se teď podobá matce zázračného dítěte, mladé virtuózky, která každý den koncertuje. Zatímco Bernadeta se oddává svým viděním a nestará se o veřejný souhlas, matka Subirusová podezíravě střeží publikum, žárlivě číhá na vzrůst nebo úbytek denních návštěvníků, na hutnost jejich pochvaly. Čtvrteční zvrat je pro ni opravdovou ranou. Jako matky všech zázračných dětí je i ona obzvlášť neschovívavá k nejužšímu kruhu ctitelů. Tento kruh tvoří v jistém smyslu jakýsi apoštolát, který je povinen být bezpodmínečně nadšen. Dnes má například velmi spadeno na Buorcovou. Ta ničemná osoba, která ani s vlastním polochcíplým spratkem zacházet neumí a v jednom kuse se dovolává pomoci, síly i času Subirusové, opovážila se dnes štítivě ušklíbnout, když Bernadeta polikala hlínu. Ale Luisa jí ukáže, jen ať ještě jednou přijde prosit o pomoc. A ta tlustá, nafoukaná Mietka se svou věčnou migrénou. A Bernarda Kasterotová, vlastní sestra. Bernardino chování Luisu tolik hněte, že odevzdá vařečku Marii, uváže si na hlavu šátek a ještě před obědem letí za sestrou. S neuctivostí zcela neobvyklou si vyjede na rodinné orákulum. Tak ty ses už taky mé Bernadety zřekla? Co křičíš, blázne jeden? Namítne důstojně Bernarda. Luisa se rozzuří. Já ti povídám, že mě nic neodtrhne od mého dítěte. Zůstaňte si všichni doma, já s ní zítra k jeskyni půjdu. Kasterotová, ovdovělá Tarbesová, sedá do opovržlivého smíchu. Pořád hloupá, až to bučí. Jsi matka a já jen kmotra. Ale kdo stál při tvém dítěti, dokud ty jsi ještě schovávala svou pitomou hlavu pod peřinu? To je pravda. Vůči odvěké sestřině převaze ztrácí matka Subirusová rychle rovnováhu. Hranatá Kasterotová s plácačkou na prádlo v ruce se před sestrou vypne, jako by ji chtěla rozdrtit. To se ví, že k jeskyni půjdeme, huso jedna hloupá. Ještě 9krát. Dáma to chce. A doufejme, že všecka ta pakáž zůstane doma a přestane konečně za námi běhat. Tobě to ovšem moc vhod nebude. Naděje Bernardy Kasterotové se v pátek splní. Většina lidí zůstane doma. A mezi necelou stovkou těch, kdož přišli, je mnoho závistníků a nepřejících skeptiků, kteří doufají, že dnešní den vystupňuje včerejší pohoršení. Peretová a Piguno ovšem nechybějí, ani Hlouček Školaček pod vedením Jany Abadíjové. Naproti tomu paní Mietová leží, je nemocná. Z nejvěrnějších se dostavili jen matka a syn Nikolóvi. Bernadeta je ráda, že přišlo tak málo lidí. Je jí to milejší, než když ji v zádech pálí přítomnost tisíců. Poklekne před výklenek a vytáhne růženec, ačkoliv tam dáma není. Hned také ví, že dnes asi dáma nepřijde. Ale to, že se její líbezná paní nedostaví na schůzku, ji dnes nesrazí k zemi jako rána palicí, jak tomu bylo minulé pondělí. Bernadeta udělala veliké pokroky ve znalosti své dámy. Teď už ví, že dáma není tak samovládná, jak si Bernadeta zprvu myslela. Dáma má zcela nepochybně závazky, úmluvy a povinnosti i jinde. Pravděpodobně je také vázána na určitý řád a určitá pravidla, která nechce přestoupit. Nemůže prostě pokaždé přijít na schůzku. I jí v tom někdy brání jiné povinnosti. Ač nepřišla, Bernadeta se už nemučí podezřením, že jí dáma věrolomně a bez rozloučení navždy opustila. Její lásce přibylo na jistotě. V hloubi srdce předpokládá, že příčinou dnešního vynechání schůzky není nic jiného než obyčejná únava. Dokonce by se nedivila, kdyby dáma měla migrénu. Vznešené dámy přece trpívají touto nemocí libozvučného jména, o níž Bernadeta nic neví. Za to je si vědoma, kolik sebepřemáhání to asi pokaždé stojí dámu, když se jí zalíbí odebrat se doma saběl. Bernadeta se mlčky modlí růženec. Potom vstane a s úsměvem plným důvěry se obrátí k okolo stojícím. Dáma dnes nepřišla. A po menším odmlčení se pokusí o bližší vysvětlení. Včera to pro ní bylo jistě příliš namáhavé. To je jeden z výroků, kterými umí Bernadeta neviditelné věci tak vřele zlidštit a přiblížit. Kdo takovou větu z jejich úst zaslechne a přitom se zadívá do tmavohnědých pokojných dětských očí, jistě déle neodolá a přestane pochybovat o dívčině pravdomluvnosti. Včerejší polikání hlíny a zvracení najednou už lidem nepřipadá tak ponižující. Dáma měla cosi nepochopitelného, ale záměrného na mysli a přitom si toho skrze svou prostřednici na sebe vzala trochu mnoho. Uvidíme dál. Několik žen má už zase v očích slzy. Bernadetin výrok jde od úst k ústům. O vlhkou skvrnu v pravém koutě jeskyně se už nikdo nestará.

Blízkavice v Burjetově oku zmizela, ale světlý závoj, který vystřídal tmavošedou mlhu, zbyl. Tím lehonkým závojem vidí Burjet všechny předměty dosti jasně. Je si jist, že to byla vlhká hlína z masaběl a nic jiného, co způsobilo ten léčebný zázrak. K doktorovi ovšem nejde. Doktor by ho možná zviklal a zabránil tak plnému rozvinutí léčebného zázraku. Burjet je pevně odhodlán pokračovat ve své léčbě. Až dosud mluvil o nenadálém nabití zraku jen s několika málo lidmi. Ti se mu většinou rovnou do očí vysmáli. Ku podivu to byli 2 až 3 bývalí kolegové, u nichž ještě nejspíš našel porozumění. Štěrkaři a silniční dělníci jsou cech s vysloveným stavovským vědomím. Jsou to z valné části lidé chudí a předčasně opotřebovaní. Ale když některý z nich, což se stalo nedávno, vyhraje v lotince, zaplatí za kamarády tolikrát rundu, až mu nezbude ani vindra. Štěrkaři a silniční dělníci nejsou o nic zbožnější než ostatní obyvatelé kraje Bigor. Ale kdyby se jednomu z nich přihodil skutečný zázrak, viděli by v tom nádherný úspěch celého cechu. Proto se staří kamarádi, kterým se invalida svěřil se svou povznášející zkušeností, s uznáním po sobě dívali. Ke 3. hodině si jde Ludvík Burjet k Masaběl pro nový kus hlíny. U jeskyně zastihne několik žen. Sklánějí se nad útlonkým pramínkem, který si z toho mokrého místa razí cestu k potoku. Pramínek není větší než uzonká stružka, jaké stékávají po rychlém letním dešti po zahradních pěšinkách, ale má čilý a cílevědomý běh a je tedy podle všeho dobře zásobován. Co pak to tu je? Pozastaví se Burjet. Modlili jsme se růženec a najednou tu byla ta voda, řekne jedna z žen. Předtím ji nikdo z nás neviděl. A hrome, zahvízne Burjet. To nevypadá na spodní vodu. Zdá se, že je to zřídlo. Oči staré selky z Omexu vítězoslavně vzplanou. Panenka Maria řekla Bernadetě, jděte se tam k prameni umýt a napít. Tady máte pramen. Ne, na mou duši, to není spodní voda, zvolá Burjet a horem pádem běží ke mlýnu zvěstovat novinu Antonínu Nikolovi. Dobrý mlynář, jak víte, rozumí 3 věcem. Obilí, koním a vodě. Dobrý mlynář musí umět včas potřeby zahradit potok, řídit člun, zastavit pramen. Nikolo se odborně sklání nad pramínkem a hledá prstem vznik zřídla. Když Bernadeta něco řekne, prohlásí konečně, má to vždycky hlavu a patu. Je to žíla vyvírající ze skály. Matka Boží přece jen učinila zázrak, vykřikne pronikavě jedna z žen. Zachytit pramen není snadné, poučuje mlynář. A já nejsem vyučený studnař. Pramen se většinou skládá z různých žil, které se musí svést dohromady. Žíly se mohou velmi snadno rozházet a pak už se s pramenem neshledáte. Proto ženské uděláte dobře, když budete mlčet. Antonín se chvíli radí s Burjetem. Potom jdou spolu kus cesty až k Tarbeské silnici, která vede za Montagne des Pelliches přes návrší. Tam štěrkují štěrkaři a silniční dělníci. Tito staří Burjetovi kamarádi jsou z vděčnosti k paně Marii ochotni pomoci při díle. Po skončené šichtě zamíří s rýči na ramenou k jeskyni. Většina jich začne vylepšovat příkrou stezku, která se po kraji skály nebezpečně svažuje a zřídí u ní dřevěné zábradlí. Denní světlo se ještě zcela nevytratilo, když Antonín pošle několik mužů do mlýna pro smolné pochodně. Za plápolavého světu se pak s vynaložením veškerého svého umu pustí do té choulostivé práce. Ta se mu zdaří snáz, než doufal. Když vysleduje vodní žílu proti skalní jeskyni, vytryskne mu pod rukou paprsek vody silný jako dětská paže. Jáma se rychle naplní vodou až po okraj. A chlapi začnou vyzdívat kulatou nádržku, ne větší než bývají křtitelnice v kostele. Vybírají si k tomu z řeky hodně ohlazené kameny,
skládají je velice přesně na sebe a z kuliny zamazávají maltou. Vyzdívají i dno, ponechávají jen malý otvor pro přívodovou rouru tam, kde Antonín přidržuje pramen rukou jako uzdu bujného koně. A už stoupá do nádrže jasná, čirá voda. Všichni ji hltavě pijí. Chutná jako obyčejná horská voda bez jakékoliv vedlejší příchuti. Později se Nicolo a Buriet ještě jednou vrátí do mlýna a přinesou odtud plné náruče dřevěných žlábků, jaké potřebuje každý mlynář. Ty budou teď sloužit za odtokovou rouru novému prameni, který se ze svého zrození očividně raduje a crčí z hurta žlábkem. Teprve když je všecko hotovo, rozběhne se Antonín s vítězným poselstvím za Bernardetou do Kašotu. Večer se Lafitte a Clarán procházejí po ostrově Chalet. Únor se schyluje ke konci. Ve vzduchu je cítit jaro. Na nebi visí boubelatý úplněk. Když pánové vykročí z brány parku, spozorují rudý svět pochodní, který plápolá v místech, kde je Masabiel. Uvidíte, že nebude pokoj, dokud... Prohodí Clarán. Dokud co? Opáčí Lafitte. Odpovědi se nedočká. Dají se cestou k jeskyni. Lafitte jde tudy poprvé. Clarán byl už svědkem včerejšího pohoršení. Dojdou k dělníkům, kteří právě skončili práci a spokojeně si obhlížejí dílo. Jářku, lidičky, ptá se profesor. Co pak tu děláte? Antonín Nicolo vnoří paži až po loket do nádrže. Bernadeta slíbila pramen, tady je. A jaký? Dá přinejmenším 100 litrů za minutu. Lafitte poklepe Claránovi na rameno. No, příteli, co říkáte mé věžitbě? Už před 3 nedělemi jsem se zmiňoval ne o oreádě či driádě, nýbrž o vodní víle. Clarán se obrátí k dělníkům. Kdo si tuhle práci u vás objednal? A kdo ji zaplatí? Inu, pane, zamžourá Šelmovský, jeden ze štěrkařů. Věnovali jsme naší dámě nějakou tu hodinu přes čas. Ona je naše šéfová. Jednou nám to zaplatí. A mlynář dodá za všeobecného smíchu. Tohle je přece hotový zázrak, pánové, a vděčíme za něj Bernadetě, které se včera lidé smáli. Pomalu, milý Nicolo, přeruší ho Clarán. O jakém zázraku mluvíte? Pramen není žádný zázrak. Vnitru této hory ten pramen odjakživa byl. Bernadeta jej nevykouzlila, jenom objevila. Spisovatel Lafitte ukáže velkolepým pohybem na oblohu. A co tamhle ten měsíc, pánové? Není zázrak i ta luna? Ta mrtvá, věčně kolem nás kroužící hvězda? Velké zázraky vidět nechcete. Proto potřebujete malé. Tato patetická poznámka vzbudí v hloučku dělníků prudkou nelibost. Jeden šedivý cestář zavrtí výsměšně hlavou. Co to povídáte, pane? Měsíc, že by byl zázrak, jak to? Měsíc všichni dobře známe, je tu pořád. Co tady pořád je? Není žádný zázrak. Oba pánové se vracejí k ostrovu Šale. Dnešní autoři, prohodí pedagog, bohužel zapomněli, jak mluvit s prostým lidem. Máte asi pravdu, odpoví Lafitte. Já se už nedomluvím ani s vámi. Čert ví, co se to s vámi všemi stalo. Co nejdřív se odsud vytratím. Půjdu z cesty té masabielské dámě i svým milým příbuzným, kteří mi už ohlásili svůj návrat.

Výtrysk masabělského pramene je nejen vítězstvím Bernadetiným, ale i vítězstvím všeho bigorského lidu nad císařskými úřady a církví. Na tisíc lidí putuje teď a nejen z rána k jeskyni, aby se skrze extázi Subirusova dítěte dojatě radovali z toho, jak se neviditelná božskost zviditelňuje. I večer se tvoří dlouhé průvody, které s hořícími svícemi a pochodněmi putují k jeskyni. Tak se samo od sebe splňuje přání dámy. Přicházejí procesí, která jí kněz odepřel. Ač pouhý objev pramene dosud skrytého nemůže teologická vrchnost nikdy uznat za zázrak, všichni mluví o zázraku. I tak vzdělané a střízlivé hlavy jako Estrádova, Klaránova a Dozusova považují náhodu, která vedla k objevu zřídla, přinejmenším za hodně podivnou. A široké lidové vrstvy, které ještě ve čtvrtek zatracovali Bernadetu jako tvora s odpornou duševní chorobou, projevují znovu nadšení stupňované pocitem vlastní viny. Kolísavci, nedůvěřivci a nevraživci se překonávají důkazy své věřícnosti. Peretová například přichází každé ráno v 6 hodin před kašot a pokleká na ulici, uctívajíc tak obydlí vizionářky. Tím si získává blahovůli paní Mijetové, která, jež to věřila hned od počátku, se tak říkajíc považuje za matku zázraku. Piguno, proniknutá nejzjevnější pokorou, prosí Luizu Subirusovou, aby Bernadetě dovolila dotknout se jejího růžence a požehnat jej. Bernadeta její prosbu zlostně zamítne. Jana Abadijová, která první hodila po vyvolené dívce kamenem, se jednu chvíli pokouší políbit Bernadetě ruku, což se jí nepodaří. Lid, hlavně selský pyrenejský lid, prožívá dny a chvíle jakoby z dávných zapomenutých staletí, jaké by si netroufal vesnít do moderní doby ani nejromantičtější fantasta. Jakoby se všude kolem Lourdes vznášela jakási sopečná půda nadpřirozena a slavila v těchto dnech ohnivý výbuch na místě dávno zestruskovatelém.

0: A večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: posloucháte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes. I když na okolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: noc s hvězdou.
1: Nakonec jsem sedl jednou v životě a přísahám, že naposled. To mi taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavé takové prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkají, ne, oni budou na koních, vy budete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě celý takový jezdecký oddíl karlovarskýho toho svazarmu, jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koňma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Tak já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu, já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo, ten moudrej takovej, co jde, kráčející válenda, kráčející finský gauč, jo, bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, to je nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal pořád. Já jsem říkal, no to je kůň cvok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, horko a tak. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo, já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysadili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, couval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím

0: Noc plná hvězd.
1: Starý Cabůh jeli k dceři na návštěvu vlakem. Kdyby šli pěšky, trvalo by jim to týden, ale měli tu výhodu, že se nemuseli dostat k soudu. Ale už se stalo a jsou v soudní síni. Tož, strýčku, praví pán soudci, povězte nám, jak se to zeběhlo. Cabůh zatrůbili do červeného šnuptychla, jak na zatáčce, a začali.
2: Pane Rado, prosím jich pěkně, můžu si sednout? Víju, já včil chodím jenom pěšky, víju od té doby, co jsem se tak tento, tož abych začal z kraja, tož tento Kača, jako moja dcera, žije s jedným nakladatelem v tom kombinátě, lebo jak se to tento, tož jak bych vám to řekl, no tož on nakládá uhel na vagóny a mají dohromady kvartír, víju? No a Kača tutka i spadla ze schodů, lebo co? A tož musí jít na tu operáciu a že není plnoletá, tož prej musím podepsat.

0: za jakýsi ten pervers a za měsíc jsem došel na to, že to byla směnka na 5000.
1: Protože strýc byl ten den u soudu poslední strana, pán soudcích v řečnování ani nezastavili, ba začali se bodrostů starého cabůcha dobře bavit. Strýc vytáhli kočičák, nacpali fajku a vyprávěli dál.
0: A já tož, abych nezašel vedle. Rozlučil jsem se s Terezou, to jako s mojou starou viu. Vlezl jsem do vagóna, však lidí tam bylo jak maku. To jsem ostal v ulice u dveří. V jedné štáci, když se vlak už rozjížděl, dobíhali ještě dva lidé. Honem jsem otevřel dveře, ten jeden tam skočil a ten druhý, protože měl balík na rameně, utekal při schodkách. To jsem ho ochotno chytil za lémec a vtáhl do vlaku. Ten ale sebou začal pitlovat a kňučat, že mě to dožralo, pravím, to co břeskáš, balamuťo, však já tě nepustím, nic se neboj. Až důro jsem ho za sebe a přibuchl dveře. Já, aj to jste měli vidět, co ten skřeček dělá za randál. Nadal mě do lumpů škaredých plesnivých, že mě zastřelí jak kočku a co já vím, co ještě. Pane soudci, víu, já jsem dobrý chlap, ale v ten momentě jsem ho gabil za ohryzek a pravím, basom ti dušu ohnivu, co se paprčíš, ty jitrnico, člověk ti pomůže a ty tak? Chlap natáhl krky a koza po ořechovém listí a vykoktál, no ne, hladit vás za to budu, já jsem šel totka švagra jenem vyprovodit. No tož vidíte, může být člověk ľuďom ochotný? Nemůže.
1: Pán soudcí potlačili úsměv, aby zachovali důstojnost úřadu a pravili. No já, strýčku, ale to tady v žalobě nemáme. Strýc zamrkali a řečnovali dál.
0: No však to je dobře. Když já jenom chci, abyste věděli, proč nejezdím vlakem. A to hlavní, to teprv donde. Já tož... Rozlúčil jsem se s dcerou radostnou, nakoupil všelijaký hlupotin dětskám, svatý obrázek s rámkem aj ze sklem, kosu, laterňu a bral jsem se na nádraží. Vlak už tam stál, to jsem si vlézl do tej cimérky, co jsou tam dveře na šuplík. Nikdo tam nebyl, to jsem si pověsil kabát k oknu, balík jsem dal na lavku a šel jsem si pro noviny. Donďa zpátky, už tam byli lidé. A na mojem místě seděl chlap jakýsi. Já, však to jsou oni, co tady stojí. Pozdravím křesťansky a hledím po svojich věcách. Tož kabát byl pověšený u dveří a balík na zemi. Zvíhám ho a učuju jakési řínčání. Pane soudci, to panenka Maria aj z laterňu doplatila na to stěhování. To vy jste mě přestěhoval, tam za toho chlapíka u okna. A ten na mě zařval jak hotas. Co je ne po vašich hadrách, já jsem nikého nestěhoval. A je červený byl přitom jak lanžhocké nohavice. No a včil jsem tak nahlas přemýšlel o tom, jací jsou lidé. Víte, má ten pambiček všelijakých hastramanů na světě. Co není uvázané řetazem, to lidé odnesou. Ale to bych rád věděl, co to bylo za pajtáša. Kdyby mě řekl, že chce lapět u okna, tož by ho tam pustil a ten balí bych opatrno předělal, aby ten obrázek ostal celý. Ale to ne. On s tím preší, rozmlátí to a potom odleze. Musel to být nějaká trůba. A najednou ten, co seděl u okna, vyskočil, jak když ho šidlem džokne a zařval. Chlape, řekněte ještě slovo a něco zastane. A já mu klidno pravím, no počúvajte, a co vy se paprčíte? Co je vám do toho, když někému nadávám, kdo tu není? Když já mluvím o ten, co mě tu panenku mají rozbil. a vy si tam čučte z okna a o mě se nestarajte. No a on do mě drsl. No to víte, to na mě. To jsem mu klidno řekl, aby si zdělal brýle, a on nechtěl. To jsem mu jí zdělal sám a líštil jsem ho po hubě. A bylo po domluvě. Víte, pane Rado, mě lidé znají. Já jsem dobrý chlap a kuřati neublížím. Ale všeckého do času, až se ucho utrhne.
1: Pán Soucí se dobrácky ušťůřili a pravili. Drahý strýčku, já vám všecko věřím, ale nedá se nic dělat. 3 dny podmínečně a 100 korun na sirotky. Cabůh se zasmíli jak reklama na zubní pastu a pravili.
0: Pane Rado, tož to já. Na sirotky, to já. To bych si lištil ještě jen.

0: noc s hvězdou.
1: Ale, zastavte, pane.
2: Pane, já nemůžu kvůli vám zastavit, když mám jednou švunga.
1: Jo, tak podle dopravních předpisů mám ty dvě češecky vyčínající předmět je ověšený červenýma světlama, pane Vedne, červenýma hadrama, rozumíte?
2: Já ale nejsem dopravní prostředek.
1: A jste kůň, a to je taky dopravní prostředek, pane.
2: Pane, nechte si to, nebo udělám neštěstí.
1: Tato, už jste udělal, když jste se narodil, vlastně vy jste původ umělého, vy jste se byli k jednomu profesorovi, když jsem mu nepověd umělej vůl, pane, rozumíte?
2: Pane, nehledě k tomu volo, vy jste mě urazil matku.
1: A vaši matku na nejvíš lituji to. Chaba, maše matka to bohá, to bez bá, to vrážčitá. To je lito, vůbec matka.
2: Já zasituju tu Pavla, co vám spadla na hlavu.
1: A jak to víte, když já to tajil, to už jenom být dávno ututláno, pane. A víte, já tady postavím a já si myslím.
2: A co si myslíte?
1: Na svoje si myslím, co bych si myslel, a potom lidi jsou různí a já různým lidem různý věci neříkám.
2: Lidi jsou různí, například blbí.
1: To jsem si všimnul.
2: Vy víte o nějakým blbým, já bych znal taky jednoho a nebyl by ani tak dvakrát moc daleko.
1: Jo, ten můj je taky vedle.
2: To ví, jak se radšte být, pane.
1: Já jsem Švort.
2: Já myslím si zaměstnáním, povoláním tedy.
1: Já jsem host.
2: Do domu?
1: Ne, na svatbu. Víte, jak oni vycházejí z té radnice celý takový omámený a pozdě bych a honí. Tak já se přidám. Najednou jedu v autu, najednou jsem za stolem a najednou jsem našeranej.
2: Pak vás tedy vyhodějí.
1: To je tedy technická otázka, ale kalorie si nesu sebou.
2: Stala se chyba, pane, stala se chyba, vy jste se narodil.
1: Já jsem objektivní člověk, já to přiznám.
2: To prosím tedy bez urážky, vaše rodina byla hodně zavostala.
1: No já nevím, jak je to u vás, ale rozumíme si docela dobře, pane. Víte, to je vůbec volovina, to je blbej znický, to říkejte mně a ne někomu jinému, pane, víte? A to byla doba bronzová a pak už to nebylo, ano.
2: Pane, jo, pane, my tady třeba zveme a vedle v pokoji hoří.
1: To by nevadilo, pane, my máme alibi.
2: Jak to alibi?
1: My jsme zavřený v gramofonu, víte? To by stejně, ale já jsem taky tohle a tohle. A vy nejste takovej divnej dneska?
2: Já jsem si, pane, namluvil jednu senioritu.
1: To je zajímavý a mě jste v jejich očích neviděl, jak jsem tam takhle chodil, že ne? To mě nedělejte, pane, nekřište tolik, aby nepřišel nějaký jednotlivec a nepoklíčil nás, pane. Já jsem si praštil do šimpajznu, já jsem si zlomil služební nohu, pane, to mě nedělejte tohle.
2: Pane, kolego, víte, zatímco vy konstatujete, že to je naprosto směšné a konstatují, že to je naprosto blbé.
1: Jo, tak tež u vás, pane kolego. To bychom dlouho mluvili a nedomluvili bychom se, víte? To je taková hříčka slovní a to mě nedělejte tohle, to by bylo ono a to už je ono, víte?
2: Pane kolego, dovolte, abych se vás zeptal, co říkáte atom.
1: No atom, to je atom. To je takový, taková žužlení na to je pohromadě a to se nedá rozdělit, pane. To je atom.
2: To je všecko?
1: Ano, to je všecko.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
1: Na stránkách Akademie
3: stratyanalezy.info
1: stratyanalezy.info.
4: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí.

přiletí. Na fotkách z tam těch let jsou vidět už jenom

0: noc s hvězdou.
1: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu, takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte, doktora Plzáka, plná sexologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
2: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
1: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
2: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
1: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
2: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
1: No.
2: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
1: No to asi jistě, no to jo. Takže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
2: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
1: No jistě.
2: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
1: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
2: Jo, no.
1: No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
2: Proč?
1: No to jsem zkoušel.
2: A co?
1: No co?
2: Studená voda nebo co?
1: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
2: A co ty na to?
1: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem tě na den půjčil a takový ty. Už to nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
2: Hele, a co je vzít na lodičky?
1: Lékaře?
2: Ale. Děvčata?
1: Na lodičky, jo.
2: No.
1: Hodně daleko od jezu.
2: Proč?
1: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
2: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh, a co oslovit děvčata takhle v metru?
1: A radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
2: Proč?
1: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
2: A co říkali?
1: Nic, pustili mě sednout.
2: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
1: To víš, že ten způsob existuje.
2: No tak.
1: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
2: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
1: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
2: No zatím ne, ale počkej, ale, já mám nápad. Co odvěz děvčata na Petřín do Bludiště?
1: Do Bludiště? Co, to tam budeme rád naschovávanou nebo se hledat?
2: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
1: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
2: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
1: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
2: Já Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji na pouť.
3: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku. No. No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
2: Proč to nevzal?
3: A já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
2: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
3: No já si to taky myslím, pan Šrámek taky říká.
2: Jo.
3: No jistě.
2: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
3: Jakou? Ty máš teorii
2: nějakou? No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
3: Neříkej, kterou ti připomínám já.
2: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
3: Jak to?
2: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
3: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
2: Ne.
3: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
2: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
3: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
2: Taky ne.

0: Noc plná hvězd.
1: Sluň s přemoženými lodníky se zvolna ztrácel ve večerní mlze. Jen vzdálené kletby zaléhaly na palubu a pak vše umlklo. Vítězní trampové snesli na hromadu všechna prkná dřeva, která na palubě našli, a rozdělali uprostřed veliký oheň. Pak usedli kolem do kruhu, Forbes se chopil kytáry a s dýmem plamenů se mísily drsné hlasy.
2: Táhlo už k večeru na malém škuneru, dospěli k názoru,
3: rádi na obzoru,
2: že se

Škoda, že nemáme sebou gramofon, litoval šerif. Po těchto slovech se Forbes zachmuřil. Zálesák nepotřebuje gramofon, pravil. Hudba ticha ho kolébá. Gramofon je neblahá věc, řekl na to stařičký Nick. Povím vám, hoši, příběh, který zažil s gramofonem dobrý skaut Motička. Všichni utichli, Nick Wharton zabafal z dýmky, bílé obláčky vypluly z jeho úst a pak začal.

0: noc s hvězdou. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Můj otec je vyšším státním úředníkem a jmenuje se Nový. Má sestra se jmenuje Matilda. Vzala si také státního úředníka. Ten se jmenuje Handšlák. Nejdříve chodila má sestra s jedním pánem od místodržitelství. Tatínek se postaral, aby toho pána povýšili. A když ho povýšili, maminka s Matildou plakali, poněvadž ten pán přestal potom chodit s Matildou. Na to k nám chodil jeden profesor, ten dělal pořád rukama takhle a za každým druhým slovem říkal přísně vzato. Jednou mě přinesl glóbus a když k nám potom přestal chodit, zase si pro něj poslal. Po profesorovi chodil s Matildou jeden inženýr od zemského výboru. Ten měl ve zvyku, že se neustále přel a říkal, zájem země tomu chce. Matilda ho měla moc ráda a plakala celý týden, když ho tatínek od nás vyhodil, poněvadž chtěl, aby peníze zůstaly v zemi a neposílali se do Vídně. Na to přivedl k nám otec jednoho úředníka ze svého odboru. Byl to takový tichý člověk, s tím si povídali dlouho do noci o státních záležitostech. Matilda vyšívala a tatínek s tím pánem mluvili o politice a pili vodu. Matilda měla tichého pána moc ráda. Pak vyšlo najevo, že ten tichý pán má 3 děti na Moravě. Víckrát nepřišel a tatínek řekl, že ho přeložili. Půl roku nechodil k nám nikdo. Matilda chodila, aby to doma nevěděli, s jedním důstojníkem. Potom na to tatínek přišel a mluvil k ní, až srděla. Pak jsme všichni plakali, protože tatínek říkal, ta hamba. Hned druhého dne přivedl tatínek jednoho hubeného člověka a to je právě ten Handšlák. Tatínek pravil po jeho odchodu, že je to velmi nadaný člověk. Za každým slovem říkal, ruce líbá, milostivá paní Radová, a tatínkovi řekl, vašnosti, pane Rado. Tatínek je jeho představeným. 3. dne přišel zase a byl pořád takový úctivý, neustále říkal s dovolením a milostivá paní a líbal ruce. Byl u nás na večeři, ke všemu, co řekl tatínek, kýval hlavou, každé sousto polikal úctivě a tiše žvíkal, říkaje, je to s dovolením výtečné. Také říkal, jak račte poroučet, pane šéf. Po jeho odchodu řekli mě, abych šel spát. A radili se výdelně. Poslouchal jsem za dveřmi, jako dělám vždy, a slyšel jsem, jak tatínek povídá. Ty si ho vezmeš z mého otcovského rozkazu a on tebe z povinnosti úřední. Pak jsem slyšel, jak Matilda říká, že je blbec. Maminka vzdychala a říkala, že ho napřed nemusí mít ráda. Ona, že také neměla za svobodna tatínka ráda. Až teprve po svatbě za 5 let. Ale že tomu Trojkovi nesmí dát i znát, že je blbec a že ho nemiluje. Matilda naříkala, že raději půjde do porodnice, než by si vzala někoho, koho nemá ráda. Maminka jí to ale rozmluvila, poněvadž dnes už není tajné oddělení. Potom slíbil tatínek Matildě náramek, briliantovou brož a ještě jiné věci. Matilda řekla, že si ho tedy vezme, aby nebyla hanba v rodině. Pak jí tatínek s maminkou líbali a říkali, to je naše hodná Matilda. Na to jsem slyšel, jak mluvili o Handšlágovi. Tatínek povídal, že toho blbce povýší, ale až po svatbě, aby nemohl utéci nebo se vymknout. Je blbý, ale jinak řádný úředník, kterému je úřední povinnost svatou.
1: Jen jestli si ji vezme, řekla maminka.
2: Nařídí mu to jako jeho šéf, pravil tatínek, a řeknu mu všecko.
0: Když příštího dne pan Handšlák přišel, choval se velmi nesměle a prohlížel si pořád Matildu. Matildě předtím řekli, aby se na něho hodně smála a povídala si s ním. Poslechla a on pořád tiše odpovídal, ano, milostivá slečno. Pak přinesli víno, on si srkl a řekl, s dovolením, pane šéf. A začal mluvit i o úředních výkazech. Toho dne si o něm nic nepovídali, když odešel. Na zítří, řekl tatínek v pokoji, abych to neslyšel. Dnes přijde můj úředník požádat o tvou ruku, Matildo. Vezmi si růžičku do blůzy. Služka šla koupit růžičku a maminka se zlobila, že nemusela kupovat růže za 30 krejcarů, že stačila také za 15. Pak Matildu navoněli. Zbytkem voňavky namazal jsem našeho psa. Pan Hanšlák přišel v černém oděvu a v bílých rukavicích. Byl ještě blečí a hubenější než včera. Když se posadil, mluvil opět o výkazech. Maminka přinesla likérku a nalila mu 3 skleničky. Když mu nalévala 4., řekl, již stačí, milostivá paní. A tatínkovi povídal, prosil bych, pane šéf, o soukromou rozmluvu. Tatínek ukázal mě prstem na dveře, pak odešla maminka k Matildě, která zívala vedle v pokoji a povídala, ten vrták dlouho nedělá s tím ženěním. Maminka ještě přetřela Matildu pudrem a v tom bylo slyšet tatínkovo volání, Matildo! Stoupil jsem si ke dveřím a slyšel jsem, jak tatínek říká, drahá Matildo, zde pan Hanšlák požádal mne o tvou ruku. Nemám nic proti tomu, ale hlavním činitelem si ty, co tomu říkáš? Slyšel jsem, jak Matilda pláče a říká, ano, ano. Pak jsem slyšel, maminko. Maminka přiběhla a řekla, děti, já jsem to hned na vás spozorovala, jak vám to pěkně sluší. Potom křičeli, Pepíčku, přišel jsem a tu mi řekli, že pan Hanšlák vezme si Matildu. Maminka se mě ptala, zdali ho budu mít rád. Nemohl jsem říci, že ne. A on mě chytil, líbal a křičel, Pepíčku, pana šéfa. A od té doby říkal tatínkovi, račte poroučet, pane šéfe a otče a matce, ruku líbá, milostivá paní a matinko. Když odcházel, dal v přecíni služce zlatník a mě dal korunu a povídal, tu mal, Pepíčku, pana šéfa. Následující den přinesl pan Hanšlák prstýnky a když přišlo víno, pozvedl sklenku a řekl, na naše šťastné manželství s dovolením, pane šéfe a otče a milostivá paní a matinko. Buďte šťastní, děti, pravila matinka a plakala. Když ho šla později Matilda doprovodit do předsíně, tu nevyhnali z pokoje a maminka povídala k tatínkovi, Matilda slehne v listopadu, to je za 2 měsíce. Za měsíc bude svatba, řekl na to tatínek. A pak mu teprve dáme dekret, že povýšil. Pak přišla Matilda a řekla, že ten blbec chtěl na ní hubičku. No to je opovážlivost, povídala maminka. Ale je řádný úředník, řekl tatínek.

0: Noc plná hvězd.
1: Prosím vás, kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady zpravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No, tak hrobník se taky zrovna nedá říct. To víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No, tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo.
1: Ano,
2: Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No jo. No, o co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: A... No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? Je... A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás poběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak Knapovi.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co by vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byli její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starého Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Propál ani neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa, tam vám to řekne.
1: No, no. A co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra, přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, když jsem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Je, Bůh ví, koho jste spopelněl a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Počkejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, těm Jolumem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu, některá z nich je zrovna sestra starýho Knapa. Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
1: No, tak počkejte.

až tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodek mi vždycky strhne, žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v posteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

se, tak povídám i no ale no, tak jde se, no. Když seš v novým kabátě, byl fešák, ježišmarja.

0: Noc s hvězdou.
1: To jste vy, Tuško?
2: Co to povídáte? Haló? Otevřete!
1: Nemůžu, já tady nejsem.
2: Jak to? Nejste, teď vás slyším.
1: Já jsem odešel už ráno, to, co slyšíte, je nahraný na magnetofon, služba pro nečekané hosty. Jakmile zazvoníte, současně to zapne magnetofon, pozor, vypínáme, klap.
2: Ajajajaj, je mrzutý, že nejste doma. Jde vám totiž o peníze.
1: Haló, říkáte o peníze? Vy jste pan Koudelka?
2: Jo, jak to víte, magnetofone?
1: Pojďte dál, pane Koudelka. Velice mě těší, já jsem totiž myslel původně, že jste modelka, pane Koudelka.
2: No jo, víte, že jsem modelka, já jsem zatím Koudelka, víte. Kde máte ten magneťák?
1: Dáte si něco pro osvěžení?
2: Ale co pak to, abych si jednu dal, je tam lezavo.
1: Jedna lesněnka velice osvěžující, dělá to chutek takovej ozon. Jen to ochutnejte, no. Vybírejte a koukejte, pane Koudelka.
2: Promiňte, laskavě, zaskočila mi ta lesněnka, ale tohle to je. Je, ale tadyhle vidím, mistře, vám sem zatejká, víte?
1: Jo, tadyhle jsem zatejká, ale já z toho udělám umělecké dílo.
2: A jsem taky?
1: Tohle je už hotové umělecké dílo a jmenuje se to První záblesk vzdělání v duši analfabeta. Zdařilé, že?
2: No, tak copak, to já už jsem viděl lepší kousky.
1: A vy už jste byl někdy v galerii?
2: Jo, jednou zrovna lilo, tak jsem se tam schoval. A hele, to je pěkný, to se mně líbí.
1: No tak to je hon na králíka.
2: Ne, já myslím tadyhle, ta slečna, víte? To já od někač znám.
1: No to já jsem dělal jen tak bokem, ještě to není hotový. To...
2: Jo, ale pěkný to je.
1: No to je možný, je to takový banální typ.
2: Typ to je, to je pravda. Tak mistře, abych nezdržoval, je to za 1200.
1: Vy byste mi za ní dal 1200?
2: Co já? Vy mě dáte tady za združený inkaso, tady to je...
1: Cože? No ale to je od vás podlost, pane. Vy jste tvrdil, že jste pan Koudelka.
2: Teď já taky jsem pan Koudelka. Já i musím být, protože můj tatínek byl pan Koudelka a moje maminka byla paní Koudelková. Takže to u vás dělá přesně 1218 korun, tady to máte.
1: Vy nejste pan Koudelka, sběratel tedy.
2: Ne, já jsem výběrčí inkasa. A u vás to dělá přesně tadyhle to za minulý rok, pražte si to podívat.
1: Dobře, platím. Tady tohle má cenu 1500, prosím.
2: Protože?
1: Tady je to napsaný mnou vlastnoručně a těch 282 korun si nechte od cesty, to je dobrý. Prosím.
2: Doktor, nepůjde. Já musím odevzdat peníze za združený inkaso v hotovosti. Tahle ta slečna by se nám do počítacího stroje nevešla.
1: Člověče, víte, jakou to bude mít jednou cenu? Už jste si někdy koupil obraz v životě?
2: Jo, jednou jo, na jarmarku, to už je dávno. Ale musel jsem ho druhý den vrátit, protože moje manželka chtěla radši šicí stroj.
3: Dobrý den, tak tady mě máte, mistře, posílá mě pan vrchní novák. Já se jmenuji Koudelka.
1: Velice mě těší.
3: Dobrý den.
1: Pan Koudelka.
3: Já jsem pan Koudelka.
1: Panové Koudelkové, okay. Já doufám, že se mezi sebou dohodnete, možná, že jste příbuzný. Já musím do prádelny na domovní schůzi, mě zatéká do ateliéru. Poklona!
3: Ale mistře, já jsem přišel...
1: Poklona,
3: mistře, ale já jsem... Dovolíte, pane Koudelka, já se tady trošku porozhlédnu, jestli bych snad něco si vybral do své zby... Dovolíte, pane Koudelka, tedy to je opravdu překrásný kousek, to je nesmírně zajímavý.
2: Víte, ano. To je perfektní, to je vyvedený v barvách, to se jmenuje nějak voduši analfabeta, já si to chci... zařadit do své sbírky.
3: Do své sbírky? Já totiž mám také sbírku a nemohl byste mi to přenechat do mé sbírky, pane Koudelka?
2: Tak za
3: kolik mi to necháte do mé sbírky, pane Koudelka? To je velice zajímavé dílo.
2: No tak, že jste to vy, tak...
3: Ano,
2: prosím. 2000 by to spravili, pane Koudelka.
3: 2000, ale jistě velmi rád, pane Koudelka, prosím, tady máte 2000. Mnohokrát děkuji, mnohokrát vám děkuji. Naschledanou, pane Koudelko.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážený pane Dodity, omluvil jsem se právě jedné z vašich postav, panu Tartarenu Staraskonu, a měl bych se mnohem hlouběji omluvit i vám. Nevím už, kdy jsem vaše jméno slyšel poprvé. Bylo, odpusťte mi, jen jedním z mnohých, jedno jako druhé, žádné zapamatovatelné, právě proto, že jedno jako druhé k zapamatování určeno. Ale nám bylo 14 let. Bylo nám 14 let a pospíchali jsme. Domnívali jsme se, že mnohé v životě i v krásném písemnictví lze vynechat, obejít, přeskočit. Spěchali jsme od krátkých kalhot k erotice. Od sotva dočteného pana Dumase k Paul Eliárovi a André Bretonovi, popírající všechno mezi těmi body. Tam byla nuda, suchopár popisu a vůbec věci nehodné našeho zájmu. Prostotu jsme podezírali snad nejhlouběji a srozumitelnost a sdělnost nám byly smrtelnými hříchy. Píšu vám, pane Dodete, od vašeho mlýna. Zbývá tu, kam oko dohlédne, už jediný. Bylo jich mnoho. Základy tu trvají. Ale ten váš je poslední i skřídly. Skřídly už ovšem připoutanými. Jen připomínajícími. Jen vzpomínajícími. Jsou tu vaše fotografie, vaše knihy. V přečetných vydáních a překladech. Jsou tu dokumenty, fakta. Všechno už trochu zažloutlé a vedché. Všechno už jako ta křídla. K nehybnosti odsouzené. Ale, a to by vás mělo potěšit, jsou tu lidé. Přicházejí sem. Stoupají kamenitou stezkou od silnice, stoupají po schodech mlýna a rozhlížejí se tu. Proč? Dalo by se předpokládat, že tu budou jen starší lidé, vyznavači starších literárních škol a směrů, ale jsou tu i mladí. Přicházejí sem ruku v ruce milenci. Líbají se opřeni o zeď vašeho mlýna. Snad si sem přišli vyznat lásku. Snad si přišli vyznat právě sem. A snad právě tady ji nazvali tím jménem poprvé. Proč právě tady? Proč právě sem? Těžko říci. Vím, jak nepřicházejí. Nepřicházejí sem jako do muzea. Nepřicházejí sem pouze přihlédnout těm zažloutlým listům s čísly a jmény dávno uplynulých dnů. Nepřicházejí sem po špičkách a s dechem zatajeným. Nejde to ani. Ta stráň je zadýchá. Ta stoupající stezka donutí každého našlápnout naplno. To není místo pětního postání, pomlčení a popatření zpět. Vy jste to místo nazval srdcem toho kraje. Ono jim je. A buší. Buší ještě dnes. Nedá pokoj krvi. Žene jí zbavenou škodlivin do všech končin těla, jehož je středem. Skutečným středem. Méně naléhajícím a ozývajícím se nežli mozek, který se za něj někdy považuje, někdy prohlašuje, ale o to závažnějším. A ti, kdo sem jdou, jdou především, že právě srdce je jim třeba. Jako těžiště, jako východiska. Když tolikeré dílo rozumu a mozku se obrátilo, obrací v svůj temný rub. Jsou tu. Každý poslušen svých vlastních důvodů a popudů jsou tu na stráně porostlé sosnovým a zelenými duby, v dolu Rónském, v samém srdci kraje provánsalského, který tu vaší rukou otevřen leží před námi jak kniha. Čtěme tedy. A čtěme pomalu a tiše. Doušek po doušku. A postávejme chvílemi. Je čas. Čtěme o tom, jak kolem dokola vesnice byly kopce pokryty větrnými mlýny. Napravo i nalevo bylo vidět jen samá křídla, která se točila v mistralu nad Borovicemi. A dlouhé řady oslíků naložených pytly stoupaly a sestupovaly po cestách. Čtěme o nedělích, kdy se chodívalo v houvcích do mlýnů a pilo muškátové víno. Mlynářky byly krásné jako královny se svými krajkovými šátky a zlatými křížky. A až do černé noci se tančila farandola. je dobré číst ty vaše věty tady, u vašeho mlýna, jako je dobré pít tu zdejší víno. Třikrát, 20krát si čtu ta vaše slova a mlynářky jsou znovu krásné jako královny, oslíci stoupají stráněmi a černou nocí srdce duní rytmus farandoly. Po 20. si čtu tu vaši větu a pak jdu dál. Pak všichni jdeme dál. Nějaký spěch nás žene. Či spíše představa, že máme spěch. A jsme už jinde, jsme už daleko. Už sotva zahlédáme skutečnou tvář té věty, pravou chuť toho vína. Jsem daleko od vašich strání, s vašimi slovy ale na dosah. A v neustávajícím dešti listopadu svého města jdu jimi, jak hájem oliv plným cikát. A jako ten, kdo trojím zavoláním vyzývá některého z dobrých duchů, volám i já. A třikrát volám. Tichonce, ale úpěnlivě volám. Volám jak ten, komu jde o mnoho. Volám jak ohrožený žízní nebo touhou. Před oknem zacloněným vodou, tmou a chladem volám světlo. To světlo, kterým, jak byste krásně řekl, žije celý ten provánsalský kraj.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Kuba, stát několik mil od Floridy, je ve stínu amerických hrozeb, které se snaží vyvolat další karibskou krizi. Nevěříte? Ta totiž před 50 lety znamenala snad největší moment nukleární apokalypsy. Moudrost velmocí, konkrétně Nikity Sergejeviče Chruščova na straně Sovětského svazu a Johna Fitzgeralda Kennedyho zastupujícího Spojené státy americké, tedy moudrost těchto dvou mužů a jejich administrativ, zabránili jisté třetí světové válce. Varování před krvavou lázní nastalo i v těchto týdnech. Donald Trump totiž po íránském debaklu potřebuje před volbami doslova jakýkoliv úspěch. Nepodvolený ostrov je však připraven se bránit. Od věci navíc vůbec není ani spekulace, zda na Kubu dodá Rusko hypersonické rakety Orešník. Mezi Washingtonem a Havanou je napětí, které dosahuje nejvyšší úrovně za poslední desetiletí, kdy ostrov kupuje drony a Amerika se snaží systematicky utahovat imperiální smyčku. Proto nás o tom aktuálně informuje článek Václava Dandy.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Dralo sa pieří. Kolem stola sedělo babi jak žab a řečnování tolej, že sa každý jaramak musel skovat. Aby sa toho nadralo věcej, to si tetky drali aj huby a pomluvili kdekeho. U svatého Jána počínaja a u boží muky konča. Největší hubu měli tetka Kyštěna, která mleli jak šlajfířka a tak s ním smíkali po izbě, že jim před ní museli pověsit travnicu, lebo ináč by pézi létalo až do síně.
2: Ja, a víte, že za starou Pelještěnu chodí uporocný Píšťala? Ne, nále boženku, teď je to plná dědina.
1: Kyštěna se napili kafe a jeli dál.
2: A Jura Koškařuj prej nechá stát Kaču Trháčovu. Snáď je v tém a on sa k tému nechce znat. A totkaj viděli pastýřa Tatara, jak v noci lézl oknem od Anče Tragačovej. Na enem si to rozvažte a představte, hotová Sodoma. Panenko Maria sedmi bolestná, netresci nás za tých cizoložníků. Kdyby pámbu všetky ty hříky spočítal, tož tady nebude pršat najmeň 100 roků.
1: Tetka sa pokřižovali a přednášali dál.
2: Já, abych boženku nezapomněla, viděli jste, jak sa všil nosí tá švirga táto na Fúkarova? Má prej ženícha a jakýmsi archimetrem, či co? Ale je prej po čtvrtej ženatý a je to taký plesnivec starý s hubou červenou, jak slunko na japonském prápoře.
1: Babi sa řehu zňali, že jim bylo vidět tlusté střevo, a starej míštěně spadli zuby do kafé. Měli jich na háčky. A tak v dobré pohodě obrátili celou dědinu na ruby. Už bylo jaksi kolem půlnoci, kdy se tetky rozešly a druhého dňa si nějaká dobrá duša pustila hubu na špacír a tak se Tonka dověděla, jaké řeči se vedly o ní a o jejím ženichovi. Hnedka je sašla tetky Kyštěny optat, co je na tom pravdy, ale stará sa dušovali jak cigán, že oni níza, že sa takého nic nepovídalo.
3: No ale ovco, jak bych mohla? A ještě k tomu já, no na mou dušu věrnu, Tonečko, nic takého. Boženku, teď ani nevíš, jak tě mám ráda a nedala bych na tebe dopustit. Ať mě pán Bůh hnedka i na tento fleku stresce, lesti jsem o tobě jedno křivé slovéčko z huby vypustila. Teď přece vím, jak ten tvůj je hodný a šikovný člověk a od srdca ti přeju štěstí a božího požehnání.
1: Tonka teď se nevěřila a připomenula, že jestli se to bude opakovat, tož jich bude žalovat. Do Kyštěny, jak když 100 satanů vleze, letěli hned k levým sousedům, potom k pravým, ke kmotřence, ke švagrovej a k druhé sestřenici a nakonec naproti do kvělbu a mleli pantem na plné obrátky.
2: Na enem si to představte a rozvažte, co si ta ledačina usoplená myslí. Mně si opovažuje hrozit, že bude žalovat pagáža škaredá švírkatá ke mně, ke staré osobě, úcty to nemá, slota. A jak se to nafukuje, maškara? Žrad nemá co, ale vyvářá jak vhody a na dluh. Jenom aby se mohla ukázat před tím jejím modrofůsem. Však je to pravda, že ten její oblezenec zamordoval už 4 ženské.
1: Druhého dňa, když si došli k obrůčkom vypošťat vajca na podsadu, ještě nezapomněli přiložit polénko.
2: Však už má ta švirgaňa nejvyšší čas, aby se vdala. Stará je jak čínská zeď, tože je aj ten modrofus dobrý. Však až ten archimetr změřá všecky její dluhy, tož už zamorduje jak ti ostatní.
1: A tak do týdňa roznesli tetka pana architekta aj Tonku na kopitách po dědině a stačilo o nich něco vzpomnět a Kyštěna zuřili jak bík před červenou hadrou. Ale došel den, kdy sa tetce rozklepali 2 poslední zuby. Dostali obsílku k súdu. Ze strachu jich popadla zlost, vyskočili až po lampu a létali po izbě s řevem, že jim omítka padala ze zdí. Když jim strýc řekli, že si mají dát na tu nevymáchanou hubu pozor, okřápali jim kotchan o hlavu, že glazura létala až na padělky. Do soudní síně vletěli jak zlý větr, ale pán soudcí jim na šup zarazili dech. Tetko, stoupněte si tady rovno před stůl a už ani slovo. Jsou tady na vás 3 žaloby pro pomluvy a urážky na cti. A vašej huby sa bojí celá dědina. Na chvíli vám tu pusenku zavřem. 3 dní vězení podmínečně, všechny urážky odvlad v novinách a 100 korun na sirotky. A zameďte si před svojím. Starajte se o to, aby 3 děcka vašej svobodnej dcery měli otců. Tetka jenom co si zahučali pod nos a zlostí bečali až dom.
4: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad, jediný.

námi půjdeme a milost nad námi. Přes roklevý moly, přes jámy půjdeme

jednak proto, že nevěděla, co říct, a pak, a to hlavně, každou chvíli totiž mohla cvaknout spoušť té černé bedničky. A ona chtěla být na snímku moc krásná. A tak jenom jako z dálky.

Poušť cvakla a úsměv zmizel. Vlastně nezmizel úplně. Přestěhoval se na fotografii. A fotografii dostal... kdo? Ale to už je zas jiný příběh.

0: Noc plná hvězd.
1: Vítám vás, vážený příteli. Jo, jak jsem rád, že vás potkávám v tento významný svatvečer. Jste první, kterému mohu stisknout ruku s nejsrdečnějším přáním šťastného a veselého a nového roku.
2: A dejte mě pokoj, porád. To jsou porád, takový jásoty, já se vám divím.
1: No prosím, prosím, nebuďte pesimistou, alespoň dnes, na rozhraní letopočtu.
2: Puste tu ruku, netřeste mě tou rukou, porád. Já to nemám, co mě gratulujete, já to nechci. Nenalejvejte mi žádný víno, já pít nebudu. Zahojte tu sklenici.
1: No ale dovolte, což pak nestrpíte, abych vám ze srdce popsal. Abych vám zahlaholil vodře. Nech nový rok vám přinese alespoň tolik štěstí, spokojenosti a klidu jako rok minulý.
2: Děkuju vám. Vy jste příjemný gratulant. Teď vy mě přejete pěkný věci, pane. To jako minulý rok docela, no.
1: Pardon, máte snad nějaké stížnosti tedy proti pohodě a blahu, které minulý rok nám všem poskytoval?
2: No, výtečně, vy tomu říkáte blaho, vy tomu říkáte pohoda. To se musíme nejdříve dohodnout, co je blaho a co je pohoda.
1: Ale no, ovšem, že pohoda a blaho, dovolte, co byste chtěl více, drahý?
2: Co bych chtěl více, pane? Já říkám pohoda a blaho životu v ráji, pane. V ráji, ale, to byla pohoda a blaho.
1: Ale že se nestydíte mluvit tady o ráji, tak co pak víte, jak to v ráji vypadalo?
2: A vy to víte patrně. Muselo to něco být, ne? Když do dneska lidi říkají, to bejvávalo lepší. Proč lidi říkají porád, to z Rakouska nebejvalo? Z Rakouska říkali, to za Marie Terezie nebejvalo. Za Marie Terezie říkali, to za Josefa II. Nebejvalo. Z Josefa II. Říkali to, co bylo předtím, nevím.
1: No, ignorante, pragmatická sankce.
2: A jo, ta blondýna, já už.
1: No ovšem, ale přijďte. Tedy napadá mě moudrá věc jedna. Jak říkáte, že lidi říkají vždycky to za našich mladých časů nebejvalo. Tak mě napadá, jak to bude muset být špatný, až my budeme starý, abychom mohli říkat to za našich mladých časů nebejvalo.
2: Ale prosím vás, vy máte taky...
1: No to mě napadá.
2: Ale to
1: mě
2: napadá. Vás napadá, já tomu nerozumím, co říkáte, jak to musí být, ale... Vy co mě zastavujete, když mě říkáte takovýhle věci?
1: Ne, já jsem vás zastavil, promiňte, jedině proto, abych vám tento svatvečer opakují přál vše nejlepší do nového roku.
2: No tak prosím, tak když to neumíte prozou, tak to dělejte písní, to by snad bylo lepší pro vás.
1: No dobrá, no zaspíváme. No.

0: klika cvaká a už dveře letí, starý rok ze dveří vychází.
1: Než se rozpadne prachu století, růžové batole přichází.
0: Stařec vedchý odešel a hele, nový rok se na svět batolí.
1: V ručkách přijímá novoroční sele a tváře si dosud neholí.
0: Jistě, že každého z vás zajímá, co nám nese ono batoli.
1: Jestli nám nastane doba jiná, co bude k obědu na stole.
0: Budem-li si stále tykat z krízí, bude práce, budou koláče.
1: Či zdali nám z tváře úsměv zmizí a bude nám jenom do pláče.
0: Přejeme vám, aby batoleto dorostlo v solidního muže.
1: Doufejme, že jaro nebo leto špatnou zimu zachránit může.
0: Jediné, co si můžeme přáti, co se zkazilo

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

na život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulici.

život mračí těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to

0: život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene,
1: noc s hvězdou.
2: Tak to je Luboš Svoboda, s kterým my se známe poměrně dlouho a jsme rádi, že nás napadlo pozvat ho ke spolupráci s divadlem Semafor. Prakticky se s ním známe od vojny.
3: Od vojny, ano.
2: Já si vzpomínám na vojně, to byl Luboš takový příklad slušného chlapce na začátku vojenské služby. My jsme se ráno sešli na umývárně a padlo tam náhodou neslušné slovo.
3: No ono padlo.
2: Ono padlo většinou. Tak Luboš sebral ručník a šel pryč a nikdo se nemil. A ke konci vojenské služby to už my jsme zase odcházeli a on tam zůstával v srdečné rozmluvě s Maďary, kteří se v něj doplňovali slovník.
3: Když tě tady tak náhodou vidím, Luboši, to jsem se chtěl zeptat. Taková věc mě trápí. Jestli se náhodou vaší československé církve nějakým způsobem nedotkne federalizace?
4: Tvý starosti bych chtěl mít.
5: No, já myslím, že česká ani slovenská národní rada příliš Pána Boha neovlivní.
4: A seš klidný.